0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Hit Radio.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
7: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Hit Radio.
13: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
14: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
15: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
16: Hit Radio. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
2: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi přestávají šetřit na energiích. Tuzemské domácnosti v posledních měsících i nadále pokračují ve zvyšování spotřeby. Nárůst ale pozorují energetické společnosti u všech skupin odběratelů. Ke zvýšení spotřeby přispěl především velmi chladný leden. Cestovat do Spojených států bude jednodušší. Letecká společnost American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Česka s USA. Zlomili jsme to trpělivostí, to jsou slova střelce vítězného gólu Jakuba Fleka. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovinskem. Češi ale nakonec utkání proti dalšímu outsiderovi z Itálie zvládli a vyhráli 3-1. Teď je čeká dvoudenní pauza a následně utkání se Slovenskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: V bývalé textilce v Hrádku nad Nisou dokončili stavbaři dům sportu a budovu archivu. Výrazným prvkem budovy je několikapatrová horolezecká stěna, která propojuje více podlaží. Dál se tady pracuje na budoucí poliklinice. Ta by měla být hotová do konce srpna. Ještě letos chce město začít v areálu také s úpravou veřejného prostoru a budováním parku. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, ojediněle se může vyskytnout přehánka. K večeru by se pak mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 21 stupni, na horách 14 až 17 stupňů.
11: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Krásné ránko, čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a dneska je to opět jenom s Michalem a Jasmin.
2: S Michalem a Jasmin.
1: Čau, Davide.
2: Čau.
1: Jenom s Davidem.
2: Právě není.
1: Jenom s Davidem. Já bych se ti chtěl omluvit během zpráv, jenom to bylo takový, to, když chceš někomu pomoct, ale vlastně je to úplně zbytečný. Tak Davidovi tady pálí vždycky každý ráno během zpráv sluníčko do očí a já jsem se toho všimnul třeba v poslední větě, že to teda zatáhnu. Tak jsem tu žaluzi zatáhl a bylo to vlastně úplně zbytečný.
2: Ale nakonec jsme to všechno zvládli.
1: Nakonec to dopadlo. Tak doufejme, že i vy jste zvládli čtvrteční ráno. Jsme rádi, že tu jste s námi, no a pošleme vám další písničky. Calvin Harris a Ellie Goulding, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio Kontakt.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A já musím takhle veřejně říct, že I Need Cafe. Nebudeš tomu věřit, Davide, možná to máte podobně. Já jsem se dneska celou noc budil a nevím absolutně proč. Připadám si, jako kdybych vůbec nespal. Jako bych byl takový rozvejkaný, dalo by se říct.
1: Schválně zkouším googlit, jestli dneska nebyl úplněk.
0: No úplněk asi nebyl.
1: Víš, co bylo? Ne, já jsem se vlastně koukal na měsíc předevčírem a byl úplně malinký, uzonkej.
0: No, takže úplněkem to nebude, no. Nevím, co se stalo. Šel jsem spát brzo a furt jsem se budil, takže věřím, že teďka spousta z vás, kdo nás posloucháte, tak jenom pokyvuje hlavou a říkáte si, nech já to dneska v té práci přežiju. No, budem to muset nějak zvládnout. Tak nám napište, jaké máte ráno, to mě zajímá. Napište, jak se jmenujete, odkud jste, a jaké máte ráno, případně jak se vám spalo, jestli v tom tady teda nejsem sám. Číslo 777-937-777, to bude minuta šampionu za malou chvíli. Teď pro vás, šampiony, kteří jste s námi už od rána, Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio. Hezké ráno.

0: hodin, 11 minut, krásné ráno. Tak Davide, nejsem v tom sám, kdo se celou noc budil. Máme tady spoustu zpráv, začíná minuta šampionu teď. Wendy Písek, ahoj, taky si připadám rozvíkaná. David Justler, mám kafe každé ráno po probuzení na vzbuzení, dcery vás pozdravují. Kača Olomouc, dobré ráno, velmi těžké, nešlo mi vstát, jsem úplně KO. Květa Děčín, včera jsem byla v Praze pro cenu pro zaměstnance roku se zdravotním postižením, mám z toho krásný pocit, že si vážím mojí práce a proto jsem krásně spinkala, hezký. Iveta Havířov, měla jsem to podobné, celou noc jsem se budila a zpočátku nemohla usnout. Věrka z Horní Lidče, I need cafe too. Milena Heřmanice, taky jsme se celou noc budili, když ne já, tak přítel, když ne přítel, tak pes. Roman Turnov, taková klasika, káva a něco k ní, prohrabat maily, odepsat, ale hlavně se nezbláznit. Karolína Batelov, spalo se mi dobře. Dobré ráno, šampioni, já jsem se vyspal dobře, po ránu ranní sex a teď cesta do práce, mějte krásný den, Mára Přepeře. Mára to asi zachránil. Recept na dobré ráno.
1: Já bych ještě přeložil to I need cafe two, to znamená, já potřebuju kávy dvě.
0: Dvě.
1: Two.
0: Tak skočíš, Davide? Tak děkujeme za vaše zprávy a něco na probuzení. Velšle Aram, zeské ráno.

0: Kafe v ruce, Hit Radio v uších, je čtvrtek, dokonalý ráno, 6 hodin 18 minut, no tak co ten hokej včera, co? Česko, Itálie, nejenom že nás v sobotu porazili Slovinci, tak včera válem i Taliáni.
1: Jsi strašný hnidopich.
0: No nejsem, tak já jsem koukal, tak to musím předat tu informaci, protože věřím, že spousta z vás, kdo teďka posloucháte, tak jste tu včerejší estrádu viděli. Jo, ještě ve druhé třetině jsme prohrávali, pak se to teda otočilo, 3-1 jsme vyhráli, ale co bylo teda neuvěřitelné, tak to byl jejich italský brankář Claro. Tenhle for tam včera zazněl v telce a já jsem se tomu strašně smál, hrozně. Dvoumetrovej stokilovej borec nepustil skoro nic, nějakých 58 střel na něj, hele, ty ho nemít v té bráně, Taliáni, tak je to tak 58-1.
1: Hele, ve sportu se počítají zajíci až po honu. Dobře. A my jsme prostě včera vyhráli 3-1, no. Dostali jsme 3 body, tím bych to prostě uzavřel.
0: Tak. Dopadlo to, ať teda s odřenýma ušima, tak to dopadlo. Takhle, co nás může těšit, takže nás teďka už čekají naštěstí jenom silní protivníci a s těma to umíme. Tak kde hrajeme dál, Davide?
1: V sobotu nás čeká výběr Slovenska ve bratrovražedném souboji 16:20, pak tady vidím neděle, to nehrajeme, pondělí 16:20 Norsko. Následně Česko-Kanada, ale to si řekneme až potom.
0: Tak, ta sobota stačí, takže Česko-Slovensko v sobotu v 16:20. Velkolepý zápas, na který se těšíme. Na co se můžete těšit vy, Kateřina Marie Tichá, taky Coldplay, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem. Přidáme za moment aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
13: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
22: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na trase z Bíliny do Teplic. Na silnici 1/13 u Kladrub dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce. Projíždí se jedním pruhem bez zdržení.
23: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
24: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio v 6.31. Krásné ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalisté Karviné přepsali pohárovou historii. Slezané včera porazili Jablonec 3-1 a vůbec poprvé vyhráli MOL Cup. Ten jim zajišťuje účast v evropských pohárech, kterou ale může ohrozit nedávná korupční kauza. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky středověku. Vývojáři počítačové hry Kingdom Come chystají další pokračování. Připomínám, že první dva díly se prodaly ve zhruba 5 milionech kopiích. Pivo je ve světě stále v kurzu. Podle posledních zpráv patří na 6. místo v popularitě. Víc lidé konzumují už jen vodu, čaj, kávu, limonádu a mléko. Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
0: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
0: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle. Něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?

0: 6.39, posloucháte Hit Radio, tohle je Pink, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, jak je drahý pivko a píše David z Brna. Ránko borci, no s tím pivem to je v kopru od doby, kdy mi na dvě točený nestačí papírová stovka. Podepisuju. Do Brna zdravíme a tam taky zůstaneme. Otázka, nechystáte se náhodou na víkend do Brna a nemáte kde spát? No pokud je odpověď ano, tak by vás mohlo zajímat tohle. Nejlevnější hotel v Brně totiž aktuálně seženete za 15 korun na noc.
1: Pro kolik?
0: Pro kolik chceš? Na Google mapách ho najdete jako hotel Fiat. No. V brněnské části Židenice totiž stojí u Kauflandu starý opuštěný Fiat a lidi z něj udělali luxusní hotel s top hodnocením. Jo. Má vlastní profil na Google Maps s hodnocením 4,8 hvězdy.
1: To je dost.
0: A v recenzích se tady tvrdí, píše, jak to funguje, že stačí hodit 15 korun do držáku na kafe u řidiče a nocleh je tvůj. Říkám se, ale kdo to pak vybírá, jako jo?
1: Snad ne náhodný kolem jdoucí.
0: Nicméně, kolik lidí se vejde do auta? Kolik lidí by tam mohlo spát? To máš 15 korun na noc, jako při dnešních cenách přijde mi to docela dost, jo?
1: Jako, že by si někdo řekl, 15 za jednoho, kdybych vzal ještě dva kámoše, tak to už jsme 3, 5 korun, to 5 už je korun. Lepší cena.
0: Nebude by nás bylo 5, tak to je 3. A nebude by nás bylo 15, jasně, tak to je za korunu pro každýho, no. Nicméně je to all inclusive, stojí to u Kaufáče, tak ráno v 7 otevře obchoďák a máš to hnedka i se snídaní. Hele, teplý rohlíky hnedka po ránu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Auto na šrot.cz.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
9: Jde k nám!
10: Ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
15: Radíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský?
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: Elitedate.cz.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
20: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
21: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severní Čech hlásíte bouračku. Na D8 na 71. kilometru ve směru na Drážďany došlo k nehodě dvou osobních aut, kolona se netvoří.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 6 hodin 50 minut, Neil Diamond a Two Friends. Tak nejenom, že je drahý palivo pro naše auta, ale krize přichází i na palivo pro nás, abychom nějak přežili den. Kofeinová krize za dveřmi.
1: Je to tak, cena kávy na světovém trhu roste.
0: Takže naše ranní kafíčko znatelně podraží kvůli suchu. Kvůli suchu. Až o 15%, jo, to je dost?
1: Je to dost, je to kvůli suchu ve Vietnamu a Brazílii, které se řadí na přední příčky ve světové produkci.
0: Takže ranní tekutá spása bude už za pár týdnů luxusem. Já jsem to teda tak rychle zčotnul a podle toho, co a já vypiju za den, a myslím, že to máte podobně i vy, kdo máte rádi kafe, to bude tak na menší hypotéku. Takhle, my jsme pro vás gratis pořád, kafe, nekafe, hity. Výběrový zrna, už to cítíte? Tohle je kafe značky Čínasky, pojďme na to, hezké ráno.

0: Devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ebola v Evropě podle odborníků není velkou hrozbou, odkazují se přitom na zkušenosti z novodobé historie. Obavy u české veřejnosti vyvolal americký pacient, který byl převezen do nemocnice Bulovka. Podle zdravotníků a ministerstva se ale nemáme čeho bát. Zkušenosti totiž naznačují, že kvalitní přijatá opatření i samotné vlastnosti viru dokáží šíření nemoci účinně zabránit. Česko se na ochranu klimatu příliš netváří, naši reprezentanti jako jediný z celé Evropské unie nepodpořili klimatickou rezoluci. Ta podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Česko se v hlasování zdrželo. Raúl Castro by mohl strávit stáří za mřížemi. Spojené státy kubánského politika obvinili z 4násobné vraždy, a to sestřelením dvou amerických stíhaček v roce 1996. Jeho uvěznění je ale velmi nepravděpodobné, protože žije na Kubě, která ho před americkými úřady chrání. Připomínám, že brzy oslaví 95. narozeniny. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Krajská nemocnice Liberec měla loni rekordní tržby i zisk. Výnosy největšího zdravotnického zařízení v Libereckém kraji loni dosáhly téměř 7,4 miliardy korun. Hospodaření skončilo v plusu 353 milionů. Zhruba o 100 milionů korun tak nemocnice vylepšila svoje předchozí maxima z roku 2024. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Bude polojasno až oblačno, ojediněle taky možnost přehánky. K večeru pak ubývání oblačnosti do vyjasnění.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
7: Dvě minuty po 7 ladíte čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
5: Ahoj, hezké ráno.
7: A my děkujeme vám, že jste se přidali do naší party a to čtvrteční ráno trávíte s námi. Muzika nachystaná, co vás zabaví teď, Rosé, Bruno Mars a Paté, tak pojďme na to.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Rose, Bruno Mars. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Apaté. Aha, aha. 7 hodin, 5 minut. Dobré ráno. Taky vám poslední dobou pořád volají podvodníci? My naposled včera a tak jsem si s ním popovídal. Co mě teda velice překvapuje, že ti dovede volá borec, co mluví, nevím, rusky, ukrajinsky, prostě lámanou češtinou a chce tě přesvědčit o tom, že u nich máš účet a že je potřeba zkontrolovat jeho zabezpečení. Jo. A říkám si, sakra, kdo na to skočí? A pak si říkám, jasně, máme tady spoustu starších, jako spoluobčanů, prarodičů a tak dále, kteří se třeba nechají jako nachytat, jo? No dobře, tak jsem to začal hrát s ním. Na pozadí mu hrála hudba, nějaká tucárna, a já mu říkám, mně se to nelíbí, co tam hraje, proč to hraje tak nahlas? A on, no to, aby, prostě, a teďka si něco začal vymýšlet, říkám, ale mně se to nelíbí. A on, proč, to je dobrá hudba tohle. Říkám, není, já bych chtěl něco svýho, jo. Tak jsem mu pustil svoji písničku CeeLo Green, Fuck You, a on to nepochopil a pokračovali jsme dál, jo. A teďka mi říká, pošlu vám na váš e-mail kód a vy to potvrdíte. A říkám, tak dobře, mám otevřeno, mám zapijante, počítač, komputer, a furt jsem do něj takhle valil, ne? Mimochodem mám to na Instagramu, kdybyste se na to chtěli podívat i s videem, jsem tam jako Michal Knejp. Nicméně na konci, po 10 minutách, mi vynadal, že si z něj dělám legraci, že to se mnou myslí dobře. A já si říkám, tak počkej, kamaráde, tak ty mi chceš obrat o peníze a myslíš to se mnou dobře, jo. Takže to byl náš včerejší rozhovor.
1: Hele, kdyby tohle mělo být ve filmu, tak bys nakonec ty vytáhnul nějaký peníze z něj, víš, jakože. No. No. Že by se tak dlouho kecali, až by ti poslal peníze on.
0: No jako takhle já byl úplně fascinovaný. To, že tady jsou provodníci, to, že to zkoušej, jako jedna věc, ale že ti pak borec na konci toho telefonu vynadá a to by to položí, tak si říkám, hele, nepodváděl já jsem jeho náhodou teda ve finále. Tak by mě zajímalo, jestli vám se to taky stává, že poslední dobou opravdu těch hovorů je čím dál víc. Taky mi pak volalo včera ještě další číslo ze Slovenska předvolba a teďka tam chyběly tam asi dvě čísla v tom čísle, který normálně jako má nějak vypadat. No úplně blázinec, jo, takže já nevím, možná si nám je chtěl smrsnout teďka, chtějí se pomstit za svýho kámoše ze včera. Tak dejte nám vědět, jestli se to děje i vám, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a jak se tady s těma Unterwassermanama vypořádáváte. Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio v 7 hodin 7 minut. Krásné ránko.

0: Téma Chynába, Alvaro Soler, tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45, krásné ráno. Podvodné telefonáty volají mě, volají vám, co přesně se vám děje, na co si dát pozor. Připomenu, včera mi volal borec, že chce zkontrolovat zabezpečení mého účtu, mluvil lámanou češtinou, tak jsem se s ním chvíli povídal a nakonec mi vynadal, že teda to se mnou myslí dobře. Tak ptal jsem se vás, jestli se vám tohle děje. Píše třeba Petr, dobré ráno, včera to samé, co popisuješ, chvilku jsem ho nechal mluvit, prej, otevřené účet u nějakého drastavu, to jsem mu moc nerozuměl, pak jsem ho slušně poslal tam, kam slunce nesvítí a bylo. Petr, tak jasně, vyřešené. Tak je píše Pavel, čus, posledně jsem mu řekl, dobrý den, major Pavel Němčík, policie České republiky a bylo na druhé straně ticho. Taky zajímavá obrana. Taky se přidal Martin. Zdravím, za poslední týden asi 5 hovorů od šmejdů, blokovat to nejde, tak jsem přestal brát cizí čísla.
1: Oni pak třeba budou volat z práce, že jo?
0: Jakože šéf, jo? Ale tak toho máš pomenovaný. Svolat ten šmejd.
1: Tak třeba někdo s nějakou pracovní nabídkou, že jo?
0: Jasně. No ale jako dneska nevíš prostě, no, to zvedneš a dobrý den na investice a tohle a už říkáš, že ježiš, tyjo, zase to tady.
1: No neštěstí potom samozřejmě nastává ve chvíli, kdy opravdu volá někdo z banky a chce něco vyřešit, že jo, protože v dnešní době už jsme tak paranoidní, že fakt vůbec nevíme, čemu věřit.
0: Hele, to se mi stalo, to se mi připomněli to asi měsíc zpátky, volala mi paní z banky, opravdová paní z mojí banky a já říkám, prosím vás, nezlobte se, ale já když budu něco potřebovat si jako zařídit, tak přijdu k vám na pobočku a položil jsem to. A myslím si, že právě přesně jak říkáš, že tihle jako oficiální lidi, kteří opravdu třeba potřebují zavolat kvůli něčemu, kvůli tvýmu účtu, tak na tom teďka jsou bytí.
1: To určitě.
0: Kvůli tady těm, jak to říct slušně, no, dosaďte si, co chcete. Tak hlasovku máme třeba od Jirky.
2: Dobré ráno, šampioni. Tak mně se tohle děje tak 2x až 3x do měsíce, kdy mě volají s tím, že mám u nich prostě nějaké peníze a chtějí mi pomoct tyto vybrat. Je to teda dost otravný, když jako automaticky tyto telefonáty už vypínám, když vidím vlastně před volbu jiné země, no a prostě během chvíle třeba mi to zazvoní 3x, 4x pokaždé zní na telefon.
1: No ale co když právě ty jsi dědicem bohatého arabského prince?
0: To je pravda, no, to je pravda. Já si vždycky říkám, že když vidím tu předvolbu, že volá někdo z Francie, tak říkám, tyjo, třeba to bude přesně nějaký dědictví, ale radši to neberu, tyhle čísla. Taky tady máme hlasovku ještě od Simony.
3: Dobré ráno. Jednou se mi stalo, že mi volal nějaký pán ohledně nabídky a já jsem ho zastavila hned prvním slovem. Děkuji, nemám zájem, nashledanou a položila jsem telefon. Cirka do pár sekund volalo jiné telefonní číslo, stejný pán, začal po mě strašně křičet, jestli si uvědomuju, jak je to nezdvořilé, že on je to taky nebaví, že taky nechtějí tak obvolávat lidi, že je to nepříjemné, tak jsem mu znova zdůraznila, že jsem slušně pozdravila, poděkovala a řekla, že nemám zájem. Volal mi ještě ze třetího čísla a to už jsem nezvedla.
0: Jo, to jsou opice drzí, to je neuvěřitelný, co, Davide?
1: Neskutečný.
0: No tak jestli máte tu možnost, pobavte se o tom s prarodiči, ať neskočí na tenhle lep. Eminem, Rihanna, na Hit Radio, minutu po 7:45. Krásné ráno.

0: tohle je Hit Radio, 7 hodin, 20 minut, Michal a David s vámi, přejeme hezké ráno. Za moment můžeme slíbit další parádní muziku. Rembrandt, I'll be there for you. No a taky za pár chvil budete soutěžit o další gold vstupenky na brněnské MotoGP, to je soutěž rychlá pětka, chvíli po 7:30, tak to si nenechte ujet. No a taky zvládneme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Yeah! Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Každý den přináší nové výzvy.
16: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
15: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
16: Více na práce Ontex.cz.
17: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
19: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na výjezdu z Teplic v Dubí směrem k hraničnímu přechodu Cínovec. Probíhá oprava kanalizace, komunikace je neprůjezdná. Jeďte jinudy.
20: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
21: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio 732, Luis Capaldi. Dobré ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Tak pojď, Dave.
2: Pokud vám padají vlasy, zkuste do stravy zařadit zinek. Právě jeho nedostatek totiž může být podle zdravotníků symptomem řídnutí vlasů. Nejlépe ho doplníme konzumací červeného masa, mořských plodů nebo dýňových semínek. Taky v Číně mají svoji Prahu. Společnost Huawei pro své zaměstnance postavila nové kancelářské komplexy. Inspirovat se přitom nechala celou řadu evropských měst, včetně Prahy a Českého Krumlova. Do historie se může zapsat každý a jakkoliv. Třeba britský běžec teď zdolal maraton a během toho uštrikoval 5metrovou šálu. Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Mně řekni, proč běžíš maraton a jdeš štrikovat šálu?
2: Protože se chceš zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
0: No ale zase na druhou stranu, pak že chlapi nezvládají víc věcí najednou a pak že chlapi neumějí štrikovat. No jo. To je jasný. Dámy a pánové, je tu rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, pátek, sobota i neděle. Tak gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A možná někdo během závodu na té motorce taky něco uštrikuje. Tak pokud byste chtěli soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Já tenhle song naprosto žeru. Anana Klapale, Farben Supergirl, taky ve verzi od Rýmona samozřejmě. 7.37, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A teď je čas soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který je zpátky v Brně 19. až 21. června, se to všechno odehraje. A Grand Prix doveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si zasoutěží Hinek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Hinku, a taky maminka Lucka. Dobré ráno, mami.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste mi napsali, dobrý den, moc bych chtěl soutěžit o lísky pro svého tátu, to napsal Hinek. Takže Hinku, kdybys vyhrál, tak vyrazíš na motorky s taťkou?
2: Jo, já bych vyrazil s tátou.
0: No tak hezký, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budete vědět, kdo v roce 1492 objevil Ameriku?
2: Kristof Kolumbus.
0: Hezký, Hinku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
2: Bradavice.
0: Přesně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách?
2: Krkonoše.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje loutka, která má tátu z Pejbla?
2: Hodinek.
0: Aha, Hurbínek.
2: Hurbínek.
0: A, ano, a poslední pátá otázka, Hinku. V jakém městě se koná MotoGP?
2: Brně.
0: A to je správně! Jo!
2: Jo, jo. A jede se na motorky. Jo.
0: A jede se na motorky. Já se musím vrátit ještě k otázce. Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách Krkonoše a musím prozradit, vy jste z Rudníku v Krkonoších, takže pro vás tato otázka byla naprosto jednoduchá.
2: Aha.
0: Aha, no tak jo, Hinku, Lucie, je to vaše, stupenky pošleme a MotoGP v Brně si moc užijte.
3: To si užijou, kluci, moc vám děkujeme.
2: Děkujem.
0: Nemáte zač, nemáte zač. Zvládněte čtvrtek a zase někde ozvěte lidi, mějte se, ahoj.
3: Mějte se.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, tohle je Hit Radio ve 7:45, krásné ráno. Tenhle týden se tady u nás ve studiu dveře netrhnou, v úterý se u nás zastavili jeleni, včera 40členní gospel z amerického Texasu, čím jsme nejspíš trhli rekord v počtu lidí v českém éteru, co se týká návštěvy ve studiu.
1: To skoro určitě, akorát mě teda trošku tady chybí, že není Jasmin, už se tady střídají cizí lidi. Ale náš moderátor tady prostě není, no.
0: Tak jestli nás Jasmin slyšíš, tak zdravíme na dálku. David posílá srdečné pozdravy. No a dneska dorazí hosté. Po 8:00 se můžete těšit na skupinu Poetika. Dorazí představit nový single, tak si to určitě dejte. No a za malou chvíli si dejte i tohle. Nico Santos, Ray of Light, taky Imagine Dragons. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Toto je?
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumím.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
17: Kaufland.
19: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
9: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
9: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
9: Spoltex.cz.
2: Trenírkárna.cz.
17: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.
20: Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v severních Čechách, pozor na uzavírku na Liberecku, v Šimonovicích, na Minkovické ulici je uzavřena silnice z důvodu prací na vozovce.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
23: Pořád jste tady.
24: Tak to dělají šampioni.
23: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Deváťáci, kteří se v prvním kole nedostali na střední školu, mají druhou šanci. Do pondělí se mohou hlásit znovu. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 000 volných míst, nejsou ale tam, kde je žáci nejvíc potřebují. Výběr škol je tedy ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska lokality. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo o placené soukromé školy. Léto v Česku se začíná hlásit o slovo. Podle meteorologů by mělo opět nakouknout do střední Evropy už tento víkend. Teploty budou atakovat hranici tropické třicítky a podobné počasí můžeme očekávat taky příští týden. Češi nesouhlasí se sjezdem sudetských Němců. Podle posledních průzkumů se proti kontroverzní akci vyslovila nadpoloviční většina respondentů. Už dříve se proti její účasti postavila celá řada politiků a lidí na sociálních sítích. Na českém území se bude konat poprvé a začít by měla zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: V bývalé textilce v Hrádku nad Nisou dokončili stavbaři dům sportu a budovu archivu. Výrazným prvkem budovy je několikapatrová horolezecká stěna, která propojuje více podlaží. Dál se tady pracuje na budoucí poliklinice. Ta by měla být hotová do konce srpna. Ještě letos chce město začít v areálu také s úpravou veřejného prostoru a budováním parku. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, ojediněle se může vyskytnout přehánka. K večeru by se pak mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 21 stupni, na horách 14 až 17 stupňů.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
14: Vstupujeme do třetí třetiny čtvrteční snídaně. S vámi Michal a David, krásné ránko.
15: Ahoj.
14: Krásné ráno. Za malou chvíli dorazí k nám do studia další speciální host a tím je skupina Poetika. Počkejte na to, nejdřív ještě další muzika, Jerry Halliwell, It's Raining Men. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Nickelback Rockstar, 8 hodin 10 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno a se mnou už je tu kapela Poetika, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, všichni zdravíme.
0: Ahoj, dobré ráno. Jaké jste měli ráno? Jak vypadá ráno u vás dvou dnešní čtvrteční, co?
2: Vzdálené, jako by lokalitou, protože jsem se stál půl šesté ráno a stejně jsem to nestihl.
0: Já jsem to nechtěl prozrazovat, ale dorazili jste 15 vteřin tady před předstupem, což se vám vlastně stihli, je to vlastně v pohodě. Takhle, vy jste sem přišli představit nový single Blízko. Ano. Pojďte nám povědět, chlapi, co vám je teď v životě nejblíž? Ondro.
2: Teď momentálně nejblíž tak je mě asi kapela a moje přítelkyně a práce. To jsou asi tak tři subjekty.
3: Já to mám podobně a ještě k tomu přidám krabice, protože se právě teďka stěhuju semka do Prahy, takže žiju v krabicích teďka.
0: Hezký,
3: takže
0: hezký.
3: Jsem krabicím velice blízko teď.
0: Takže stěhováníčko. Jinak song Blízko, vy nám ho za chviličku zahrajete živě. On to je takový feel good song a co je za vás jednodušší? Je jednodušší napsat něco smutného anebo něco veselého?
2: Smutnýho, určitě smutnýho.
0: Tak ono vlastně ty smutný songy asi většinou vycházejí z nějaký zkušenosti. A ten, že?
2: To ne, jako že bychom byli smutná kopa nějaká, nebo nějaký oddíl prostě, takový jakože mrzák. Prostě. Ale spíš k tomu tak nějak člověk tíhne, je to jednodušší, protože ty veselý písničky občas jsou až za hranou, že jako... To je takový ejchuchu, louka motýlci a prostě je to takový nepříjemný, takový toxicky pozitivní moč.
0: Aha.
3: Je to jednodušší se z toho vypsat prostě z těch těžkých.
0: Jasně, jasně. No a pro koho je konkrétně tahle písnička Blízko? Je to teda pro lidi čerstvě zamilovaný, nebo pro ty po rozchodu, nebo pro ty, kteří chtějí mít jenom prostě klid?
2: A nebo klidně to může být pro psa? Nebo pro kočku. My jsme si všimli, že na TikToku právě lidi natáčejí videa i se psem, což mě vůbec nenapadlo, že to může člověk takhle jako vnímat, i když nevím, jestli ve vlasech usíná, to musí být hodně huňatej pes.
0: Můj jo. No tak, myslím si, že bychom si ji mohli zahrát pro posluchače, kteří ji ještě neslyšeli. Ono už je venku, pokud se nepletu, 2-3 týdny zhruba.
2: Ano, ano.
0: Tak pojďme si ji dát tady v éteru Hit Rádia naživo a živě. Jdeme na to?
3: Kam mám dát ten?
0: Kamkoliv.
3: Takhle jo.
0: Udělej si pohodlí hlavně.
3: Ok, já jsem pohodl.
0: Tak, pojďme.

0: Wow! Nejnovější single Poetiky blízko v éteru Hit Rádia přesně ve 8:45. Moc vám děkujeme. S námi Ondra Brejška, kytarista Dave Macu, ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Vy jste k tomu vydali i videoklip. Já jsem si tady vypsal pár komentářů na YouTube, jo, který tady jsou. Je tady třeba: chci, aby ta písnička nikdy neskončila. Jedeme v hlavě ode dne vydání. Summer Song 2026, nebo třeba Moje děti, to znají naspaměť. Nejmladšímu je 5 let. Tak tohle je vaše hodnocení na YouTube pod videoklipem.
1: To je super, my to hrozně rádi čteme a dělá nám to radost, takže pokud nám to chcete okomentovat a udělat nám hezčí den, tak vždycky máte možnost.
0: No určitě tam lidi pošleme, protože tady v rádiu bohužel pouštíme jenom zvuk, takže s obrázkama musíme odkázat na YouTube. Nicméně ty v klipu tančíš po Praze mezi normálními lidmi. Jak ses u toho cítil? Jako člověk, který právě třeba prohrál sásku, nebo?
1: Cítil jsem se taky jako normální člověk. Cítil jsem se strašně, protože nevím, jestli se to dá nazvat tanec. Je to spíš takový cringeování, tomu říkáme s klukama. A z začátku jsem hodně trpěl a musím říct, že většinu klipu jsme natočili až během asi poslední hodiny natáčení celého toho dne, protože jsem se nějak jako už otřepal a bylo mi to jedno, že tak nějak jako jsem byl odevzdaný.
0: Jasně, no a kdo přišel s nápadem: Ondro, půjdeš ven a budeš tančit mezi lidma?
1: Já.
0: Já jsem se zeptat, jestli to nebyl třeba Dave, jo? Jestli jste teda ještě kámoši jako pořád.
2: On tohle to si dělá strašně rád, tady tyhle ty, jako se trestá v těch klipech, takže...
0: Takže máš rád jako sebetrýznění, jako
1: ano,
0: to.
1: Klipový sebetrýznitel.
0: No a vlastně, když se na to natáčení vzpomeneš, tak co bylo teda nejhorší? Ten jako první krok, ten první pohled toho kolem jdoucího? A nebo pak, když jsi řekl, tyjo, vlastně tohle bude taky celý na internetu?
1: On mě, Ondra Kudin, říkal: kámo, teďka podívej se na tady tuhletu ženskou, co kolem prošla. Tatě, tu už nikdy neuvidíš, tady je to totálně anonymní, neboj se. Tak jsem se do toho pustil a za chvilku přišla kamarádka z Velmezu a potom nějaká paninka, si můžu udělat fotku asi během dalších 5 minut, tak jsem říkal, OK, tak anonymní, dobře.
0: Hezký. No tak, kdo chcete, koukněte se na videoklip k songu Blízko od Poetiky, je na YouTube, můžete napsat, zanechat tam vzkaz, kluci budou moc rádi.
1: Ano.
0: My se teď na Hit Rádiu pustíme Mám pocit, že tě ztrácím a za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
3: Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle je Poetika. 8 hodin 20 minut posloucháte Hit Radio a Poetika, připomínám pro vás, kdo jste se třeba přepojil až teď, je i tady s námi ve studiu Ondra Brejška. Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem.
0: A kytarista Dave Matsu.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Pojďme se pobavit o létu, protože léto kapely vypadá u vás na Instagramu nádherně, západy slunce, festiáky, lidi zpívají. Jaká je ta realita, jo? Když se na to, kdybyste nám řekli něco ze zákulisí, jak to dodávka benzínka, jo, jak to vypadá ty přejezdy u vás?
1: On David Stipka, taky zpěvák, tak říkal, že kdyby nebyly tady tyhle ty přejezdy, tak si myslím, tak on minimálně a většina kapel by hrála i zadarmo klidně. Takže to k tomu prostě patří, člověk to tak nějak, to je úplně to nejmenší mínus v těch hromadách plus, co jsou jako v těch právě západech slunce a zpívajících lidek, takže na to se těšíme.
3: Já mám benzínky rád i tak už je to prostě takový životní styl.
1: Je to na nás vidět.
0: Taková klasika. Co je za vás ten největší luxus na cestách, když teda jezdíte po koncertech, klimoška, sprcha, normální jídlo, nebo co je takový to opravdu, že si dopřejete, že si řeknete, hele, teďka mám teda těch 10 minut pro sebe?
1: No, jako občas si říkáme, tyjo, mají hezky nařezaný okurky, takový jakože fancy, a to jsou tak jakože jediné věci, a občas máme rádi takový ty bizáry, když jsme, máme třeba backstage v knihovně, takový malý, aha, nebo když je to v nějaký posilovně, tak tam cítíme úplně všechny, co tam kdy byli.
0: Takže z toho vyplývá, že pokud byste si chtěli pozvat Poetiku, tak základ je mít dobře nařezaný okurky.
1: Přesně tak.
0: A co vás nejvíc baví na letních koncertech? Je to ta volnější atmosféra, ty lidi venku?
1: Asi to, jak je to tak nějak, jednak ty lidi, nebaví mě teda mnohdy ty teploty.
0: Jasně.
1: To musím říct, že já nejsem úplně fanoušek tady toho, ale to, že se i člověk potkává s jinýma interpretama, to při nějaký tour nebo při ty klubové části roku, tak nezažije moc.
0: My jsme tady v úterý měli na rozhovoru Jeleny, ti vyráží na Jelen Fest. Koukal jsem, že vy vlastně taky s nima na některých zastávkách budete, tak jak bude vypadat vaše letošní sezóna, co se týká koncertů?
3: Já doufám, že jich bude hodně, ještě nějaký přibydou, protože furt jsou nějaký v řešení, ale máme tam prakticky celou republiku. Ty Jelen Festy jsou v Mostě a v Lokti, myslím.
1: Jo, Lokti.
3: Takže to bude určitě super, na to se těšíme, protože s klukama to je vždycky super. Loni jsme s nimi vlastně hráli taky a byly to parádní akce, takže...
0: Je třeba něco speciálního, na co se můžou těšit vaši fanoušci?
1: No, teďka jsem se vrátil z Nitry, kde jsem psal písničky, předtím jsem byl ve Varšavě, předtím u nás s klukama na Vysočině jsem psal písničky, takže já určitě bych chtěl ty písničky nějak zaimplementovat postupně do té naší show, takže věřím tomu, že v létě se budou nové písničky objevovat. A zároveň v případě Jelenů, tak tam s klukama z Jelenů chystáme nějaký překvapení společný, takže to taky ještě uvidíme.
0: Poetika, hosty Hit Rádia Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
9: Mami, mami, mimino stegosaura.
10: On chodí, jde k nám. Je
9: Ty seš ale roztomilej.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
7: Service Plus.cz.
12: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
13: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Bydlet o úroveň výš?
16: Můžete i vy.
15: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
16: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
15: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Rezidence Level 21.cz.
17: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
18: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici. Na Litoměřicku v Hoštce v Ostrovní ulici je uzavřena vozovka z důvodů prací na silnici. Rozhodně jeďte i nudy.
19: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
20: Hit Radio Kontakt.

0: Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.31. Krásné ráno. Se mnou ve studiu stále skupina Poetika, Ondra Brejška, ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky kytarista Dave Matsu.
2: Ahoj.
0: Ahoj. My jsme se před malou chvílí bavili o tom, co chystáte na letošní rok, na léto, koncerty a tak dále. Tahal jsem z vás nějaké překvapení, které na koncertech budete mít, a nezaznělo to jedno největší překvapení, které jsem, musím teda říct, dalo mi to zabrat, ale povedlo se mi to z kluku vytáhnout. Tak pojďte, kluci, pojďte se pochlubit, co chystáte.
1: Ono totiž, Poetika byla založená v roce 2016 a co se neděje letos, tak ono to je 10 let. A k těm 10 letům máme něco v plánu.
2: Máme připravený takový 10letý koncert. Bude to v Praze, bude to v Lucerně a ještě upřesníme detaily všechny na našich sociálních sítích, na webovkách, ještě se to všechno ladí.
1: Ale už brzo to tam bude.
2: A bude to na podzim, takže říjnu.
1: Ano, přesně tak, ale v následujících dnech tak to hodíme na naše sociální sítě a lidi si budou moct koupit lístky a podívat se, co to je za akci.
0: Takže sledovat sociální sítě a taky webovky poetika-music.cz, takže velká sláva k 10letům výročí. V letos v Lucerně. Co kdybychom si zahráli ještě půlnoc? Co vy na to, chlapi?
1: Může být.
0: Může být? Tak dejte pokyn, já to stáhnu a jdeme na to.

0: Poetika, Půlnoc, živě na Hit Rádiu, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Woo!
1: Děkujeme, děkujeme.
0: Krásná práce, my taky děkujeme. Tak ještě než se rozloučíme, je něco, co byste chtěli vzkázat vašim věrným fanouškům?
1: Že je máme moc rádi a že děkujeme za to, že nás poslouchají, že poslouchají nový single Půlnoc, že se dívají na videoklip, že nám píšou tak... že nám píšou tak hezký komentáře, co jsme tady četli například, a že chodí na naše koncerty a že můžou vlastně chodit na naše koncerty. Teďka v sobotu hrajeme třeba v Praze, příští týden hrajeme v Tichý a dal už to nevím, ale květen je takovejhle. A podívejte se na naše stránky, tam máme zbytek koncertů letních a já věřím, že se někde uvidíme a pokecáme.
0: Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu byli našimi hosty Poetika. Chlapi, díky moc, ať se vám daří a zase někdy se stavte. Ahoj.
1: Moc děkujeme, děkujeme. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.

0: Where is the love? Black Eyed Peas, tohle Hit Radio v 8.42. 94% lidí dělá v práci věc, kterou by veřejně nikdy nepřiznala. Takže z toho plyne, že dost pravděpodobně do téhle skupiny spadáte i vy, kdo právě teď ladíte. Co konkrétně to je, o tom bude říct za chvíli, nejdřív slíbem další parádní muziku. Vás bude zaručeně bavit Mikolas Josef a kapela. No a staví se taky Super High Anika tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Konečně mám svůj pokoj. Táta prodal dům, kde vyrůstal. A pomáhal mu s tím jeden moc fajn pán z realitky. Táta říká, že všechno šlo hladce a že to byl profík. Díky tomu si splnil svůj sen. Má svoji firmu a je i víc se mnou. Hrajeme fotbal a jezdíme na kole. Babička s dědou jsou na něj fakt hrdý.
3: Energie, zkušenosti, výsledky.
4: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
5: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
10: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
11: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
0: Pobíž s námi NN Right Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

Super Hajnýka, Following the Sun, tohle je čtvrteční Hit Radio v 8.53. A chtěl bych se vás zeptat, jestli flirtujete s kolegy u vás v práci. Co? Že ne? Že vy nikdy? Ale poslední statistika říká, že pracoviště je v podstatě jedna velká seznamka, kde flirtuje většina zaměstnanců. 94%. Sodoma, Gomora, Mamma Mia. Takhle. Asi se k tomu veřejně nikdo nepřizná, jestli to děláte nebo ne, tak to víte jenom vy sami. Jestli se ale teďka váš kolega začervenal, je naprosto jasno. Nicméně, když o tom přemýšlím, tak 94%. Ano, taky mi to přijde, že to je docela dost. A říkám si, co těch 6%? Tak to budou asi na tu tyti, co makají na home office a žijou sami se třema kočkama. Dneska je ráno.

0: Damiano David na Hit Rádiu v 8.56. A to znamená, že čtvrteční snídaně je ve finále. Dneska jsme tu měli speciální hosty. Dorazila skupina Poetika, představit jejich nejnovější single Blízko, který si už teď můžete pustit na YouTube i z obrázky. No a kdyby vás dnešní rozhovor zajímal, můžete se opustit zpětně díky podcastu na hitradio.cz a nebo na všech streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Zvládněte čtvrtek, zítra pátek, těším se na vás, v 6 ráno budeme tady s Jasmin, tak hezký den, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné dopoledne, krátce před 9. hodinou ladíte Hit Radio Kontakt ve čtvrtek 21. května. Jdeme se podívat, jak to teď vypadá na našich silnicích a řidiči opatrně v Jablonci nad ní jsou v Liberecké ulici. Zasahují tady záchranné složky u střetu osobního auta s chodcem, takže počítejte s omezením a pozor taky na trase z Liberce na Turno před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Vytvořila se tady už asi 2-kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte samozřejmě mě i v protisměru. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
14: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
15: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Ředitelství silnic a dálnic začalo se stavbou mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé na silnici 9 první třídy. Silnice už totiž nevyhovuje současnému provozu. Hotovo má být příští rok v září. Do té doby musí řidiči počítat s omezeným průjezdem. Mimoúrovňová křižovatka se pak stane důležitou součástí připravovaného obchvatu České Lípy z Nového Boru na Dolní Lipchavu. O víkendu si užijeme krásné počasí. Bude slunečno, teplo a většinou bez srážek. A v neděli už by to mohlo být i na plavky. Nejvyšší denní teploty se mohou přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek po zápase s Kosovem.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
15: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Freiburgu Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku třetí třetiny přitom národní tým s outsiderem prohrával. Ve 46. minutě vyrovnal Marek Alšer, pak se prosadil Jakub Flek a obrat završil v závěru do prázdné branky Dominik Kubalík. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Na severu Čech měříme aktuálně 12 až 15 stupňů, dneska bude polojasno až oblačno, přehánky dneska jen výjimečně. K večeru by se pak mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni.
2: Hit Radio Kontakt. Tak tolik naše Denisa Mečířová krátké zprávy. V 9 hodin a 1 minutu od mikrofonu už vás zdraví Denis Kajalibaj. Konec světa se blíží, teda dneska máme aspoň den konce světa. Jak ho oslavit, jak se na něj připravit a kde vlastně jsou všude po našem kraji rozmístěné bunkry, kam se schovat. I to si řekneme v téhle hodince. Tak si s námi pojďte užít dopoledne.

To nejlepší na čtvrteční dopoledne, tady u nás, éteru Hit Rádia Kontakt, krátce před čtvrt. Skvělý den vám všem, kteří si s náma užíváte pohodový start do víkendu. Jo, řekl jsem to, čtvrtek je v podstatě malý pátek a to znamená, že za chvíli je tady skoro víkend. A s ním krásný počasí, ale dneska, jak už jsem říkal, taky konec světa. My se toho víkendu možná nedočkáme. Takhle, není to konec světa dneska, prostě slavíme den. Je konec světa. Já jsem koukal, jakým způsobem by se měl správně slavit, ano, dokonce existuje, jak slavit konec světa, a jedním z nich je udělat si hezkou akci, protože stejně už další příležitost nebude. Mě by docela zajímalo, jak se každoročně dá slavit konec světa. Nicméně, pokud třeba i vy si chcete tohleto užít a dát tomu právě třeba nějakou tu oslavu, tak by to chtělo nějak tematicky. Vydáme se po našem kraji a podíváme se, kde všude jsou vlastně bunkry, kde všude by se tohle dalo oslavit. A schválně, klidně nám napište na WhatsApp 606 825 404, kdyby to fakt měl být konec světa, co byste ještě chtěli stihnout podniknout. A já vám mezi tím pošlu další skvělý hity, protože teď si slovo přebírá opět Radeček s hitem Vloupám se. Tak my se k vám vloupáme jenom s tím nejlepším playlistem.

0: Guru Josh Project s hitem Infinity, 6 minut před půl desátou, ladíte Hit Radio Kontakt a Denis Kajalibaj, vás zdraví od čtvrtečního mikrofonu. Společně jsme se vydali oslavit konec světa. Ano, dneska je den, oslavte den konec světa. A tak jsme se podívali na bunkry po našem kraji. Je docela zajímavý, že tohle je téma, který vlastně se nám může vracet každý rok. Každý rok můžeme slavit znovu konec světa a doufat, že letos zase nepřijde. Tak tady jsou moje zjištění, které jsem pro vás připravil. Na našem území, teda aspoň podle toho, co já jsem zvládl napočítat, je zhruba 29 bunkrů a malých pevností. Některý z nich jména nemají, ale některý mají jména fakt dost vtipný. Třeba takový bunkr u Háclava, bunkr na kopci, bunkr u Hájovny, anebo můj oblíbený bunkr u Brambor. Takže i takhle to může vypadat tady u nás na čtvrtek dopoledne. To jste nečekali, že si naladíte Hit Radio Kontakt a spolu budeme řešit konec světa. Naštěstí ten můžeme slavit, ale rozhodně se konat nebude. Před náma spousta dalších skvělých hitů. Do půly si třeba dáme kousek, který ovládl svat. Je to Alex Warren a jeho Ordinary jako další bod našeho společného čtvrtečního dopoledne.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Každý pracovní den od 12.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Bydlet o úroveň výš?
10: Můžete i vy.
9: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
10: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
9: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Rezidence Level 21.cz.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
12: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
13: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Acema. Jde to i bez banky.
17: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
17: Kaufland.
0: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

9:37 pro vás máme připravený jenom ty nejlepší hity. Tady u nás na Hit Radio Kontakt to žije stejně jako na celém severu Čech s tou nejlepší hudbou. Ano, náš playlist pokračuje dál a my se teďkon zasníme zpátky do minulosti. Určitě máte třeba nějakýho kamaráda, se kterým máte super vztah a přesto máte naprosto jiný hudební vkus. Prostě nepotkáte se na těch hitech. Jeden z vás má rád tohle, druhej zas onohle. Jo, tak takhle to třeba já mám se svým nejlepším kámošem Danem. A zatímco já jsem totálně na White Girl Music a nejradši si dám Katy Perry a její Last Friday Night, tak vím moc dobře, že mnohem větší radost bych svýmu nejlepšímu kamarádovi Danovi udělal s tím, co nás teď čeká playlistu. A právě proto pro vás máme připravený všechno možný. Určitě už jste poznali, jaký skvělý hit se právě teď chystá do našeho vysílání. Je to další legendární kousek, bez kterého by ten čtvrteční playlist prostě nebyl kompletní. Teď si slovo totiž přebírá Nirvana se svým hitem Come As You Are. Jenom to nejlepší na jednom místě pro vás, tady na severu Čech.

Nádherný duet Evy Farný a Miraje, vzpomeneš si, přesně ve 9:45 jsme se společně vydali za dalšími hity. A když už se nás Eva Farná, Miraj ptali na to, vzpomeneš si? Tak já se chci zeptat vás, jestli si vzpomenete na ty nejlepší hity, který vás dokázali vtáhnout do té nejlepší hudby. Ano, naše Hit Radio 90 je pro vás to ideální místo, pokud chcete zazpomínat na hity, který vždycky dobře zněly a vždycky dobře hrajou. Já mám pro vás připravený i další kousek, který není zase jako úplně retro, ale je fakt, že já už si někdy řeknu, to je docela minulost. Ano, už je to nějaký ten pátek, co Ed Sheeran přišel se svým hitem Shape of You. Ale nebudeme zoufat, za chvíli si tuhle parádní pecku připomeneme u nás ve vysílání Hit Radio Kontakt. Přátelé, díky moc, že jste si na čtvrtek dopoledne vybrali právě nás a že si s náma chcete užívat tenhle pohodový čas. Na cestu do auta, k práci, do práce, do kanceláře, anebo kamkoliv jinam, vám budu dál posílat jenom ten nejlepší vibe. Tak co, jste na to připraveni? Sever Čech žije tou nejlepší hudbou a my samozřejmě pro vás už za chvíli budeme mít plné palbě.

0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Haló, tu jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Autonašrot.cz.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Autonašrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
13: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
14: Kaufland.
16: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
16: Radio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 10 hodin, Denisa Mečířová připravila krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči, zbrzděte na trase z Děčína na Nový Bor v Hutířově. Bude tady probíhat údržba vozovky, tak počítejte s omezením. A opatrně taky v Harachově ve směru od Kořenova budou tady na krajnici probíhat práce údržby. Zdržíte se nárazově. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla předat církvi v sobotu 30. května. Policie to uvedla na síti X. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. V Jablonném v Podještědí se proto koná právě 30. května tradiční zdislavská pouť. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavená a v jaké podobě. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě, je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. A pojďme mrknout, jak je na severu Čech. V Lomnici nad Popelkou je 15 stupňů, v Liberci měříme 13 a nahoře na Bedřichově je 11 stupňů. Dneska bude polojasno až oblačno, maximální teploty mezi 16 až 20 stupni.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Denisa Mečířová nám přinesla krátké zprávy a počasí v 10 hodin a téměř 5 minut je s vámi Deniska Jalibaj. My se teď podíváme společně do pekáren, přidáme si k tomu taky jednu důležitou informaci a taky si zodpovíme otázku, kdybyste měli na víkend neomezené finance na zážitky, co byste s nimi dělali? Ten nejlepší playlist ale startuje právě teď a tady.

0: jenom to nejlepší. Tady u nás na Hit Radio Kontakt máme 10:45. Díky moc, že si s náma užíváte tady ten pohodový společný čas. Jo, dneska to je pořádná jízda a třeba teď už se chystáte na ty hezčí dny, které nám přijdou o víkendu. Ale do té doby si ještě nějak musíme najít cestu, jak si to udělat hezčí. Co třeba, když si dáme úplně zadarmo 500 korun pečiva. Jo, my vám dáme dárkový poukaz v hodnotě 500 korun do prodejen jizerských pekáren Harmonie. I vy si můžete odníst tenhle skvělý poukaz, je to jednoduchý. Běžte na naše sociální sítě, třeba na náš Instagram a pod soutěžní příspěvek nám napište, s kým byste chtěli jít na snídani. Může to být někdo z rodiny, může to být ale klidně třeba nějaká ta slavná zpěvačka. Prostě kohokoliv, s kým byste teď chtěli vyrazit na snídani. A my během odpoledne budeme společně vyhlašovat někoho, kdo si i dneska odnese 500 korun do prodejen Harmonie jizerských pekáren. Ať už si pak za to pořídíte třeba rohlíky, housky, anebo nějaký ten voňavý koláč. To bude zcela ve vašich rukách. Tak nezapomeňte, že i dál soutěžíme s jizerskýma pekárnama Harmonie o to nejlepší tady na severu Čech. Křupavé pečivo přímo k vám, takže rozhodně se vyplatí sledovat nás i na sociálních sítích.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Tohle vám hrajeme nově.

0: Hugh Grant, Hayley Bennett, Back, Way Back into Love, další z krásných hitů. A tenhle pohodový duet nám 9,5 minuty před 10:30 dohrává v éteru Hit Rádia Kontakt. Je tady důležitá otázka, a to, kdybyste měli na víkend neomezené finance na zážitky, jak byste je využili? Schválně, napište nám na náš WhatsApp 606-825-404, jak byste využili neomezený budget na zážitky, kdybyste ho měli na jeden víkend. Jeli byste třeba na jachtu do Monaka, nebo byste se chtěli podívat na Formuli 1, nebo byste měli nějaký úplně jiný plán? Dejte nám vědět, WhatsApp je 606-825-404 a než se znovu podíváme k tomuhle tématu, budeme pro vás mít i další skvělý hity. Sean Baker chystá Hey Hi Hello a Mark Ember už za malý okamžik přiběhne sem k nám do studia s kouskem Belong Together. Takže pokud si chcete i vy zlepšit čtvrtek dopoledne, tohle je ten ideální způsob. Za chvíli s dalšími hity.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkarna.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
9: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
10: Mami, mami, mimino stegosaura.
11: On chodí.
10: Jde k nám.
11: Je, ty seš ale rostomilé.
12: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
13: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: Pobíj s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
17: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
18: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

krásné hity a pohodové dopoledne. Ano, na to si občas nemůžu zvyknout, protože většinou se slyšíme během odpoledního času. Před námi jsou další skvělý hity a my se teďkon vydáme s Imagine Dragons za pohodovým kouskem symfony. Ale je fakt, že každý z nás máme určitě nějakou tu oblíbenou kapelu. Určitě máte nějakou, jejíž hity si můžete pouštět pořád dokola. A pak jsou ty kapely, které ať už je máte nebo nemáte rádi, bezpečně pozná úplně každý. Já si třeba myslím, že takový Queeni nejsou potřeba představovat. Určitě by to byla ABBA, která mi přijde, že je naprosto legendární a každý má rád prostě hity od ABBY. A pak bych docela řekl, že jsou to právě Imagine Dragons, který nám přináší radost už takových let, no a teď si ji užijeme zase společně tady. Krátce před 10:45 pro vás má připravený jenom to nejlepší z hitů. Tak si s náma pojďte užít třeba tenhle skvělý kousek. No jo, takhle se musí správně oslavit čtvrtek, než přijde pátek a s ním i víkendový čas. Tady u nás na Hit Radio Kontakt ty nejlepší hity.

0: Linkin Park nám přinesli ve 3:15. Skvělý hit Friendly Fire. Tohle je Hit Radio Kontakt, Deniska Elibajová zdraví od mikrofonu a čtvrtek nám pokračuje dál s otázkou, co byste udělali, kdybyste měli na jeden víkend neomezené peníze na zážitky. A já jsem čekal, že ty odpovědi budou primárně, jel bych tam, udělal bych tohle, ale máme tady jednu odpověď, která nás vlastně tak trochu jako převezla. Byla to taková fikaná cesta, ale na druhou stranu musím říct, ano, nespecifikoval jsem víc pravidla. Lucka totiž napsala, ahoj, celý víkend bych nakupovala letenky, protože bych nemusela je použít během toho víkendu, ale někdy později. Jako Lucka má pravdu na druhou stranu. Kdyby měla celý víkend neomezený budget na zážitky, tak vlastně celý víkend může neomezeně kupovat letenky, protože destinace jsou zážitky. Takže vlastně Lucka by nikam nejela během tohohle víkendu. Lucka by jenom nakupovala dovolený a zážitky, aby tam potom mohla jezdit třeba celý rok. Luci, musím se přiznat, že tohle mě nenapadlo a je to docela rafinovaný způsob. No a kam byste teda vyrazili vy? Pište nám. Takhle, řekněme, že byste si měli prostě vybrat nějakou destinaci, kam byste chtěli jet. Pište nám na náš WhatsApp a já vám přidám další skvělý hity. Protože aniž byste měli neomezený budget, jedna věc je jistá. Život je krásný. A to nám se stejnojmenným hitem už za chvíli připomenou taky naši Krištofáci.
1: V České Lípě se konečně vrhnou do stavby dlouho očekávaného skateparku. Jak bude moderní skatepark vypadat a proč nebylo jednoduché najít firmu, která ho postaví? To vám poví starostka České Lípy Jitka Wolfová a pozveme vás taky na nejbližší českolipské sportovní akce. Tak laďte i v pátek Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
5: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Auto na šrot CZ.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776-823-833.
8: Auto na šrot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776-823-833.
9: Housebrand Café, per favore.
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
13: Tak to musíme do Spoltexu.
12: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
13: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
12: Tak už pojeď.
13: Spoltex.cz.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
15: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
16: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Hit Radio Kontakt, je přesně 11 hodin. Denisa Mečířová připravila krátké zprávy. Mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči, brzděte na Děčínsku v České Kamenici. V Tovární ulici probíhá pokládka kabelu, silnice je proto dočasně uzavřena. A brzy budeme muset také na trase z Děčína na Turnov. Za Koktovou se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi kilometrová kolona. S menším zdržením počítejte raději také v protisměru. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info, volejte na 800 900 952.
1: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Úprava tržního náměstí u městského bazénu v Liberci začne letos v létě. Bude rozdělená na etapy a potrvá přes rok. Náměstí se celé promění a úpravy se dotknou i křižovatek a okolních ulic. Úpravy budou navazovat na rekonstrukci bazénu tak, aby nebyla jeho oprava omezená. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónním přivýdělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu. Pokračuje ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberštát.
10: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
9: S větším počtem brigád přibývají i problémy. Hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Dvojitý triumf Libereckého kraje. Dvě krajská muzea získala za výstavy inspirované druhou světovou válkou ocenění Gloria Musealis. Absolutním vítězem v kategorii muzejní výstava roku se stalo Severočeské muzeum v Liberci za výstavu Lidé ve válce, osudy obyvatel Liberce za druhé světové války. Třetí místo získalo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě s projektem Narrativ 1945. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku. Teploty se na severu Čech pohybují aktuálně mezi 14 až 17. Odpoledne naměříme maximálně 16 až 20 stupňů, bude polojasno až oblačno, k večeru by se pak mělo vyjasňovat.
7: Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin 4 minuty a Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Děkujeme Denče Mečířový za zprávy a počasí a spolu se za chvíli podíváme na fotbal a taky na krásné víkendové počasí. A když už to počasí bude tak krásný, tak ho musíme podpořit i nějakým tím letním hitem na start ještě jedné společné hodiny. Tady jsou One Republic.

Minuta a půl nám zbývá do 11:15. Oběd už se blíží a vyladíte Hit Radio Kontakt. Cyril a jeho Stumbling In nám akorát dozněl v éteru. Za chvíli se k nám připojí Leony se svým hitem Don't Worry. No ale teď se spolu vydáváme na zelený trávník fotbalového hřiště. Jablonečtí fotbalisté nakonec smutní, protože ve finále domácího MOL Cupu, které se hrálo v Hradci Králové, podlehli Karviné 1-3. Přitom v úvodu šli dokonce do vedení a vypadalo to, že všechno dobře dopadne. No, Karviná teda vstoupila do utkání o něco aktivněji, no během třetí minuty hned gólová možnost. Byla to prostě docela pořádná palba. A nakonec to dopadlo nějakým způsobem i nečekaně a Karviná si tedy odnáší své prvenství z MOL Cupu. To ale neznamená, že dál nemůžeme fandit. Včera se nám hrál taky hokej, na kterým naštěstí Česká republika zvládla ovládnout ledovou plochu a odnést si, byť docela malý náskok, ale přeci je náskok a to je to hlavní nad Itálií, stav 3-1 a to znamená také 3 body, které budou klíčové v tom, jak se umístí v tabulce. Takže před námi jsou další samozřejmě zápasy skupiny B, které budeme pečlivě v éteru Hit Rádia Kontakt sledovat. Teď už se ale vrhneme společně k dalším hitům. Na hodinách přesně 11:15 a to znamená, že slibovaná Leony se svým hitem Don't Worry si už teď přebírá slovo. Primaden.

0: Svojí cestou se vydal taky Calvin Harris hitem My Way. 6 minut zbývá do celý. Ne do celý, ale do půly. Ještě tady máme společně spoustu času. Na oběd ještě zbývá nějaká ta chvíle. A to si musíme společně pořádně užít. Venku teďkon máme mezi 15 a 19 stupni. Počasí žádná sláva. Když se tady podívám ze studia, obloha je relativně zatažená. Vypadá to, že každou chvíli by mohlo sprchnout. Ale mám pro vás všechny dobrou zprávu, protože tenhle víkend se nám už zase objeví teploty 20+ a někde můžou atakovat i tropickou třicítku. Takže léto konečně tady a my si ho můžeme pořádně užít. Důležitý bude ale používat hned opalovací krém, určitě to nepodceňte, a hlavně si naplánovat něco hezkého tady v regionu. Tak schválně, klidně nám dejte vědět na WhatsApp 606 825 404, co chcete podnikat během tohodle krásného prosluněného víkendu. Já třeba vím, že ze všeho nejradši bych vyrazil do Jizerek nebo někam prostě na kopec se vyvalit, ne ani tak chodit po velkých túrách, ale užívat si tu přírodu, kterou tady na severu Čech máme přímo za rohem. A k tomu vám přidám i další skvělý hity. Třeba Lost Frequencies a jejich hit The Feeling nebo Pink So What jsou další body našeho programu. Tak nám dejte pár minut a my vám dáme ten nejlepší playlist na čtvrteční dopoledne.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Domov začíná v kuchyni. Q-Kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Q-Kuchyně.cz.
4: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
5: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
4: Ale vyberu si sama.
5: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
4: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
5: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vémart. Ušito v Liberci.
4: Mami, mami! Mimino Stegosaura! On chodí! Jde k nám! Ty seš ale roztomilé.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
7: Sveglif Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Sveglif Day.
8: Babička říkala, že její dům je na ní už moc velký. Taky pomohl pán z realitky. Všechno zařídil. Fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
9: Energie, zkušenosti, výsledky.
10: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
12: Service Plus.cz.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
14: Toto je.
15: Dopravárt, vezeme vám pračku.
14: A co teď?
15: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
14: No tak to si rozumíme.
16: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
18: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Na hodinách 4:30, Dennis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Díky moc, že jste s námi na čtvrteční dopoledne, než se nám čas překlopí do odpoledního programu, ještě se společně vydáme do Irska. Rocková legenda, která funguje už od roku 1976 a vznikla úplně jednoduše a úplně náhodou, jenom díky inzerátu tehdy 14-letého bubeníka, je právě teď tady společně s námi. Ne teda živě, ač by to bylo hustý, ale alespoň v našem vysílání. Jestli pak jste podle mýho popisu poznali, jaká kapela je teď před námi. Ne? A co když vám řeknu, že jméno toho bubeníka bylo Larry Mullen Jr.? Už byste věděli? No jasně, jsou to U2 a jejich legendární hit One, který právě teď přichází do našeho vysílání. Přidáme si taky třeba kousek Huntrix a Golden, což už je o něco novější hit, ale oba nás dokážou rozhodně rozproudit na čtvrteční odpoledne. Co vy na to? On air, online i v aplikaci Radia.cz vám přinášíme ten nejlepší čtvrteční čas. Víkend už je za rohem a to se musí oslavit. S těmi nejlepšími hity, tak tady jsou.

0: To nejlepší z hitů na jednom místě. Necelé 2 minuty nám zbývají do 11:45. Na vlně toho nejlepšího pokračuje dál naše vysílání. Od mikrofonu Hitrádia Kontakt vás zdraví Denis Kajalibaj. Společně jsme se během tohohle dopoledne podívali na dnešní den oslavme konec světa, čímž jsme taky zjistili, že tady na Liberecku je skoro 30 různých bunkrů a některý mají i docela vtipný názvy, jako třeba Bunkr u Brambor. Taky jsme se společně vydali na víkendovou jízdu a řekli jsme si, za co byste dokázali utratit neomezený budget, kdybyste si mohli koupit jakýkoliv zážitek. Připomněli jsme si fotbal, hokej, krásný víkendový počasí a hlavně jsme si užili spoustu skvělých hitů. Tak tohle byl náš dopolední čas v éteru Hitrádia Kontakt. Náš Jirka Pelnář a jeho srdcovky se na vás chystají už za pár minut. A my se uslyšíme ještě jednou dneska odpoledne. Ano, takhle to dopadá, když všichni si potřebuji vzít na chvíli volno a dovolenou, ale já jsem upřímně hodně rád, že tu aspoň s vámi můžu být hned na dvakrát. Uslyšíme se znovu, a to od 15 do 18 hodin. Dneska tady v éteru Hitrádia Kontakt. Naladíte nás taky v DAB+, a já se na vás budu těšit už za 15:45. Do té doby se mějte hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj!
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
8: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do lahví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
9: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Yeah! Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
14: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády.
6: S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
14: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
15: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
16: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hotkovic nad Mohelkou se tvoří kolony, počítejte tady s menším zdržením. A pomalu jedoucí vozidlo údržby dneska můžete potkat v Harachově ve směru od Kořenova, tak tady radši opatrně. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.

0: akustická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
2: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel počká na rozhodnutí vlády o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Pokud vláda 8. června rozhodne tak, že bude bránit prezidentovi ve vykonávání ústavních funkcí, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali už začátkem května, ale shodu nenašli. Ať to tu žije. Pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaň před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba s tím ještě dnes vyrazí do ulic po celém Česku. Teď se podíváme k nám.
11: Ředitelství silnic a dálnic začalo se stavbou mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé na silnici 9 první třídy. Hotovo má být příští rok v září. Do té doby musí řidiči počítat s omezeným průjezdem. Mimoúrovňová křižovatka se pak stane důležitou součástí připravovaného obchvatu České Lípy z Nového Boru na Dolní Lipchavu.
12: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hokejový servis Hit Rádia.
14: Bylo to trápení, ale s vítězným koncem. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Naši ještě na začátku 46. minuty s papírovým outsiderem prohrávali. Pak ale dvěma góly skóre otočili, trefili se Alšer a Fleck a v závěru přidal pojistku gólem do prázdné branky Kubalík. Dneska i zítra mají naši volno. Další zápas hrajeme až v sobotu proti Slovensku.
11: Na Malé Skále je 17 stupňů, v Železném Brodě 16 a v Kořenově 14. Odpoledne bude na severu Čech většinou oblačno, k večeru by se pak mělo vyjasňovat a teploty do 20 stupňů.
15: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Krásné a pohodové čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 skvělých hitů, legendárních hitů, hitů, na které jste možná už zapomněli a přesto tam někde uvnitř hluboko ve vás jsou. A k tomu ještě jeden, který máte úplně nejradši, a to je srdcovka na vaše přání jako bonus. Začínáme hitem, který se nám vlastně hodí k obědu.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Dáme si zpěvačku Nelly Furtado, která vydala hit Man Eater, což je volně překloženo jako pojídačka mužů anebo jako lidožrout. Tak pokud vám dneska nechutnal oběd, pozor, klidně by to mohlo být horší. Tady je Nelly.

0: Je 12 hodin 6 minut, tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A teď si dáme hned dva hity po sobě. Ten jeden bude vyloženě o víkendu, kdy má být nádherně a kdy se jako někde probudíte. A zažili jste to určitě v životě, že jste si říkali, tak tenhle den, to je fakt jako perfektní den. Takže si dáme perfect day, ale ještě předtím, tak král. Jo, král, skutečný král, který je známý pod jménem Khalid. Narodil se v Alžírsku a tady ten frajer, tady ten pán, tak má kromě jako té srdcovky, kterou tady pro vás máte připravenou, tak má samozřejmě jeden obrovitánský hit, Selaví, který znáte, je to velká diskotéka, znáte to velmi dobře z našeho vysílání, z playlistu Hitrádia a ten hit nahrál, když mu bylo 52 let. Takže jestli máte pocit, že ještě pořád jste nedosáhli toho vašeho životního vrcholu, tak máte ještě pořád spoustu času. Jo. Není to tak, že musíte tvořit ty velké věci jenom když jste byli mladí. Ne, normálně, klidně, i když už jste životem zkušenější, tak to pak může přijít. Takže ve 52 nahrál hit Selaví. My si ale dáme jiný hit. Hit, který ho proslavil také po celém světě. Jmenuje se Aisha. A zároveň Khalid se narodil 29. února, to znamená na přestupní rok. Znáte někoho ve vaší rodině, ve vašem okolí, kdo se taky narodil v tento výjimečný den? Teď Khalid Aisha na Hit Rádiu, srdcovka číslo 2.

0: Perfect day na Hit Radio, přesně ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další dvě srdcovky jsou za námi, před chviličkou ještě tady Khalid s hitem Aisha. Khalid se narodil 29. února, ptal jsem se, jestli někoho takového znáte. Mám tady zprávu, mám bratránka narozeného 29. února a vždycky se smějeme, že vlastně ještě není tak starý. Letos mu bylo 50. 50, to znamená, že to kolik jich oslavil, nějakých 12 třeba těch skutečných narozenin, tak je mu 12, to ještě je cucák, to je dítko, ten teprve půjde do puberty, no tak to je nádherný, tak my přejeme všechno samozřejmě jako nejlepší, kdy bude 29. února, to ještě zjistím, dokonce srdcovek, teď jdeme opět do doby, kdy jste měli doma pevnou linku a vrchol tehdejší moderní doby, a to už ne vytáčecí číselník na telefonu, ale tlačítkový telefon, pořád se bavíme o pevný lince, jo. Telefonní číslo, tak to jsme měli ve zlatých stránkách a váš táta možná honil parádu s handsfree sluchátkem k mobilu. To taky jeden čas byla obrovská móda. No, devadesátky, dokonalá doba. A tak si dáme něco z devadesátkové diskotéky, co se vyloženě hodí do tohle nádherného počasí, který je a které ještě bude o víkendu. Shaft! Mambo Italiano!

0: a zároveň poslední srdcovka, kterou já pro vás vybírám. Za chviličku nás čeká srdcovka na přání. Tohle jsou Petche Boys a hit West End Girl.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Zároveň to vlastně byly 80. léta a úplně první studiová deska, kterou Petche Boys vydali. Jmenuje se tedy West End Girls a pro zajímavost, tak Petche Boys si chvilku říkávali na začátku své kariéry právě West End. Až později se přejmenovali na kluky ze Zverimexu, tedy na Petche Boys. A to je teda taky zajímavý název. Když budete hodně jako pídit, proč zrovna ze Zverimexu, tak byste se mohli dočíst i zajímavou informaci o tom, že je to prý na počest jejich kamarádů, kteří pracovali ve Zverimexu. Zajímavý příběh. Jestli je to pravda? Možná ano. Každopádně, co je 100% pravda, že právě tahle dvojka, Petche Boys, tak za prvý jsou zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako jedno z nejúspěšnějších synthpopových britských čeština někdy nádherná, prostě dokázali prodat více jak 50 milionů desek, to je prostě úlet. No a zároveň tak se oni dva potkali v obchodě. V obchodě s elektronikou, s hudbou, tam si prostě zjistili, že se vybírají podobný CDčka a řekli si, no tak pojďme do toho, no. Tak občas člověk fakt jako najde spřízněný duše na místech, který by nikdy nečekal. My si dáme za chvíli Benson Boone nebo taky Rieb, Ina a Seš, tuhle trojici, s hitem Rock My Body. A pak nás čeká srdcovka na vaše přání. Tak pište na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet, co vám udělá radost.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litra za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr, se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný, a ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz
8: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
9: Fakt? A kam pojedeme?
8: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
9: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS System stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
14: Pobíj s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
17: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
18: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
19: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, 12:35.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na Hit Radio nás právě teď čeká poslední šestá srdcovka pro dnešní den a ta poletí až do Ostravy, napsal si o ní Standa. Píše, ahoj do rádia, je možnost zahrát Frankie Goes to Hollywood píseň Relax. To v naší době po sklednutí filmu Bonnie a Clyde muselo hrát všude ve sluchátkách z Walkmanu a na každé diskotéce. Díky moc a je to taky pro nebe, pro Honzu Podměšila. Zdraví Standa z Ostravy. No tak jasně, jasně, dáme si to určitě. Tenhle legendární song zazněl ve filmu 36krát. To je masakr, 630krát. Nedivím se, že to byl takový brouk v hlavě, že po shlédnutí toho filmu si to opravdu každý pořád broukal. Ovšem, málem ten film vlastně vůbec nikdo neviděl, protože když tenkrát ten film natočili, tak rovnou za dob minulého režimu šel do trezoru, ale jeden z vexláků podplatil řidiče, který ten film převážel a ten ho nejdřív dovezl do kina. Tam se odehrála úplně tajná projekce, během který někdo nahrál film na videokameru z hlediště. Pak se ty pirátské kopie začaly šířit na VHS kazetách a cena tenkrát té jedné kazety byla 500 kčs. Na tu cenu, teda na tu dobu, byla strašná raketa. Jinak škoda, že vlastně celý natáčení bylo pod přísným drobnohledem, protože například ve filmu není scéna, která se natočila, jak jeden z tehdejších policajtů, konkrétně tedy člen STB, tak si u auta od jednoho z vexláků zkouší džíny. Jo. Tak to, když tenkrát natočili, tak to rovnou na místě zabavili. To řekli, že to tam prostě jako nebude. Tak přijde mi to vlastně trošku ikonický, že film o vexlácích se dostal na světlo světa vlastně jenom díky vexlákům. Tak tady je Frankie Goes to Hollywood, hit Relax, jenom pro vás.

0: Dead Dance je přesně 12:45, přijel taky dobrou chuť k obědu. Terásky jsou natřískaný, plný ve švech, jak se říká, tak pokud nás posloucháte teď někde u oběda na terásce, tak doufám, že vám chutnaly i ty srdcovky, které jsme tady dneska servírovali mezi 12. a 13. hodinou. Za chvíli! Damiano David! Nebude chybit ani Lukas Estrada a stihneme i Davida Guettu s tady Swimsem. To vás taky bude bavit. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy a Lucie Daňková. Tak si poslechnete, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. Buďte s námi.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776-823-833.
6: Auto na srot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776-823-833.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Bydlet o úroveň výš?
10: Můžete i vy.
9: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
10: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
9: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Rezidence Level 21.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Trenýrkárna.cz.
13: Hej ty! Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: Trenýrkárna.cz.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Yeah! Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
16: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Staňte se noční šelmou. 9. ročník NN Night Run Liberec se blíží. Připravte čelovky a vydejte se v sobotu 23. května na večerní závod na 10 kilometrů ve sportovním areálu Vesec v Liberci. Vyběhnout můžete i na kratší Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Připravený je i 3 kilometry dlouhý Phoenix Run rodinný běh i dětské závody pro ty nejmenší běžce. Více info a registrace na night-run.cz.

0: minut, čtvrteční poledne je za námi, teď to vezmeme zase trošičku na vážno. Pokud řešíte změnu dodavatele energií, tak možná, že z toho máte taky dost vrásek na čele. My vám poradíme ve zprávách, co dělat. Už za chviličku, Lucie Daňková, nejnovější zprávy, počkejte si na to.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase z Děčína na Nový Bor v Huntířově probíhá dneska údržba vozovky. Počítejte tady s omezením provozu. A připomínám, že na Liberecku v Šimonovicích se pracuje v Minkovické ulici a silnice třetí třídy je tady uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90.

0: A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, kdy jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
7: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Let společnosti Air France na trase Paříže Detroit byl odkloněn do kanadského Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem je omezení, které USA zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France omluvila, že omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla předat církvi v sobotu 30. května. Policie to uvedla na síti X. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev a v Jablonem v Podještědí se koná tradiční zdislavská pouť. Církev zatím neřekla, jestli bude lebka opět vystavená a v jaké podobě.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 15 až 18 stupni. Během odpoledne nás čeká většinou oblačno až polojasno, s tím, že k večeru by mělo mraků ubývat.
11: Jirka Pelnář, Hit Radio.
12: Ve 13 hodin a 3 minuty posloucháte Hit Radio. I takhle hodinku po obědě jsem si pro vás připravil skvělý hity, aby vám to v práci utíkalo o něco rychleji. Imagine Dragons budou, Karmach nebo právě teď Verona. Je Verona. Já jsem řekl Verona. Teď se mi vybavil včerejší hokej proti Itálii. Jsem rád, že už je to za náma. To byl tak trošku zlej sen teda. Ale s happy endem pro nás. Ku podivu.
11: Hit Radio Kontakt.
12: Co asi kluci hrajou s těma našima nervama, tak doufejme, že už tohle je všechno za námi, že si z toho otřepem a o víkendu to bude mnohem lepší.

Be Mine od Kamrát na Hit Radio. Kamrát taky rád. To mi přivádí na jednu vlastně jako zajímavou myšlenku a takový průzkum. Já jsem četl, že prej 94% lidí v práci flirtuje. Jestli je to pravda nebo ne, tak o tom se bavit nemusíme, ale napadlo mě, že takhle jako ve čtvrtek po obědě bychom si mohli zahrát spolu nějakou hru, že bych vám vymyslel takový úkol, malou challenge a jsem zvědavej, jak se s ní popasujete. A já to udělám taky, jo. Pojďme si užít spolu trošku jako srandy. Uděláme si malý sociální průzkum. Já teď dám 3 hity hned po sobě, to znamená, to bude nějakých 8 minut a během nich je vaším i mým úkolem, aby jsme si vybrali v práci někoho, anebo možná úplně prvního člověka, kterýho v práci uvidíte, tak abyste si s ním šli zaflirtovat. Jo? A aby jsme to všichni měli stejný, tak potřebujeme nějakou jednu stejnou balící hlášku. Blbý je, když potkáte třeba zrovna, já nevím, sekuritku nebo někoho, kdo vám přiveze akorát nějaký balík, ale to už tak jako je, jo? Lásko se nevybírá. Ale co si dáme za balící hlášku? Teď bych vás tady potřeboval, abyste mi něco nadhodili, tak dneska je čtvrtek, konec pracovního týdne, to se možná hodí, jedna taková taky trošičku už klišejní, tak běžte za někým a řekněte mu, nejsi unavený nebo unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A pak tohle řekněte. A pak mi na 777-937-777 napište zprávu nebo pošlete hlasovku, jaká byla odpověď, jaká byla reakce. Tak jo, jdeme na to. Dáme Imagine Dragons a já jdu někoho najít.

0: skoro třetí hit po sobě a to znamená jen jedno jediné, že jdeme zjistit, jak jste dopadli. A musím říct, že mě hrozně baví, že máte smysl pro humor a že jste do toho šli. Dal jsem vám úkol tři hity zpátky, abyste šli za někým od vás z práce, protože podle nějakého průzkumu 94% lidí v práci neustále flirtuje. A abyste řekli takovou balící hlášku a napsali mi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 reakci, kterou jste dostali. Jo? A ta balící hláška zněla: nejsi unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A reakce jsou krásný, tak třeba Oťas píše reakci: ty jsi fakt úchyl. Si dovedu představit. Pavel dostal reakci: ty jsi debil. Iris píše: řekla jsem to kolegovi a on na to hned na druhého kolegu prej: ty vole, ona mě bálí, teď jsem to slyšel v rádiu. A tohle je taky moc hezký. Áňa posílá: odpověď jsem dostala: kotě, ty mi v ní běháš už týdny. A pak následoval výbuch smíchu. V práci jsou zvyklí, tahle komunikace tady probíhá většinou jen ve dvojsmyslech, takže super. Teď tady mám ještě rychlou zprávu. Ahoj rádio, potkala jsem jako první šéfovou. Říkám: teda šéfová, vy vypadáte unaveně. Asi jak mi celý den běháte v hlavě. To asi ta nová bluzka. No, nevyšlo to. Jsem úplně blbá a mám jít makat, prej. Zdraví Jana. No, já potkal mýho šéfa taky a jediný, co mi na to řekl, tak byl velmi tichý pohled, otočená hlava a oči v sloup. A zavřel. Ale asi ho to nepřekvapilo. Děkuju, jste fantastický. Za chviličku Jelen, ještě jednu noc, taky Linkin Park a klidně to zkoušejte dál. A mimochodem, nebo můžete přijít domů a říct vaší partnerce nebo partnerovi: hele, tak dneska v práci a v celém Česku všichni flirtovali, jenom já ne.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
10: Jde k nám!
11: Je, ty seš ale rostomilé.
12: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: elitedate.cz.
9: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

den ještě jednu noc. Tak ještě jednu noc, je tady pátek, konečně. Už aby to bylo 13.37, posloucháte Hit Radio. Tím, že je 13.37, tak už máme venku hodinu a půl aktuální, tu skutečnou, nejužší nominaci na fotbalové mistrovství světa, které nás letos čeká po dlouhých 20 letech. A musím teda jako smeknout před PR týmem naší fotbalové repre, dávám klobouček dolů, protože to, jak to oznámili, tu nominaci, to je fakt jako krásný. Samozřejmě, jsou tam jména, která velmi budí vášně, takže v komentářích na sociálních sítích, tak tam to vře. To ano, ale když teda tohle pominu a podívám se jenom na to zpracování, tak to je takovej nádherný pohled do historie. Celý to třeba začíná úplně videem Pavla Šulce, naší fotbalové komety aktuální, kde mu, já nevím, jestli mu byl třeba rok, dva, něco takového, a vždycky o nich mluví jejich příbuzní. Ať je to táta, nebo je to třeba brácha, sourozenec, a tak dále, a tak dále. A ukazujou nám tam střípky těch našich reprezentantů z minulosti, z dětství. To je prostě jako nádherný, fakt jako krásný zpracování. Takže když teda pominu některá jména, se kterýma se prostě český fanoušek leckdy nestotožňuje, tak to zpracování toho videa, to je jako dokonalý. To až na to narazíte, až nebudete mít v práci, co na práci, tak to se koukněte, to vás bude bavit. Fakt jako klobouk dolů. My si dáme další hity, za chviličku Adele, nebo právě teď Gigi D'Agostino.

0: Dáte Hit Radio, je 2:45. Dneska v této hodině tak jsme řešili, řešili jsme téma flirtování v práci, že 94% lidí to dělá. A já jsem vám dal za úkol, abyste někomu od vás z práce řekli balící hlášku, nejsi nějaká unavená nebo unavený? To je možná z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou. Jo. A vy jste mi psali reakce, myslel jsem si, že už se k tomu nebudu vracet, ale teď mi přišla hlasovka, o kterou se s váma musím podělit, protože to je jako nádhera, jo, dobře poslouchejte. Takže ještě jednou, ta hláška byla, nejsi nějaká unavená, to asi z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou.
1: Ahoj Jirko, manžel mi teraz hovorí, že nejsi z toho běhání nějak unavená, tak mu vraví, že to malo být trošku jinak, takže neslyšel úplně všechno, jaké bylo zadání, tak jsme se pobavili a jsme kolegové, ahoj, zdraví Katka.
0: Tohle zbožňuju, tohle je prostě přesně ten typ mýho flirtování na střední. Tenhle frajer taky může být rád, že ženatej. Tak zdravíme tvého manžela, tohle je krásný. Prostě vždycky se najde jako někdo, kdo může být opravdu jako rád, no, že nakonec není sám. Nádhera, díky za tuhle hlasovku, my si dáme ještě do 14. hodiny hity jako Coldplay, nebo Disturbed, a nebo stihneme i Rihannu. Ve 14 hodin nejnovější zprávy a ve 2 odpoledne nás čeká náš pořad Nepopulární názor. To bude ještě hodně zajímavý.
2: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
9: Tak to musíme do Spoltexu.
8: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
9: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
8: Tak už pojeď.
9: Spoltex.cz.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
14: Kaufland.
16: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
18: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
11: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
19: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. dohrál právě teď. Před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Jablonci nad Nisou bourali dva osobáky v Ladově ulici. Projíždí se jedním pruhem, počítejte se zdržením. A mezi Stružnicí a Dolní Lipchavou na Česko-Lipsku je nehoda osobáku s autobusem, tak projíždějte opatrně a počítejte, že i tady se můžete zdržet. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 20.

0: 6. května.
1: Kaufland.
2: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
6: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
5: A já ještě doplním, že turisty láká také české lázeňství. Vězňům bude v návratu do běžného života pomáhat nová online platforma provýstup.cz. Nabídne srozumitelný přehled organizací, služeb a programů, které řeší oblast bydlení, práce, dluhového poradenství nebo závislostí. Pilotní podobu projektu představila Asociace organizací v oblasti vězeňství. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasil s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
7: Úprava tržního náměstí u městského bazénu v Liberci začne letos v létě. Bude rozdělená na etapy a potrvá přes rok. Náměstí se celé promění a úpravy se dotknou i křižovatek a okolních ulic. Úpravy vyjdou asi na 73 milionů korun a budou navazovat na rekonstrukci bazénu, tak aby nebyla jeho oprava omezená.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Nebe nad severem Čech je většinou oblačné, k večeru by ale mraků mělo ubývat místy až do vyjasnění. Teploty se budou pohybovat do 21 stupňů a foukat bude mírný vítr.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
8: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je vždycky čas, kdy si spolu povídáme, rozebíráme zásadní a občas palčivá témata. A protože je čtvrtek, tak je tady náš pořad Nepopulární názor. To znamená, že zazní něco, co si spousta lidí myslí, ale málo kdo se odváží to říct nahlas. Já to nahlas řeknu a pak budu chtít znát vaši reakci a především váš názor. Tak tentokrát to bude vztahové odvětví. Podrobnosti za chviličku. Dáme jeden hit a jdeme na to.
3: Hit Radio Kontakt.

rádiu ve 14 hodin 6 minut je čtvrtek a jdeme na nepopulární názor. Něco, co si spoustu lidí myslí, ale bojí se to říct nahlas, nebo se to neodváží říct nahlas. Tak nepopulární názor pro dnešní den je ten, že na prvním rande by se na konci ten účet měl rozdělit spravedlivě 50-50. Co vy na to? Jo, protože v dnešní době nebudeme se jako lhát, jo. Jít někam s někým na večeři, to je raketa jako blázen. A teď prostě přijdete na to rande, z pozice toho chlapa, ty to vezmu, zaplatím za tu večeři, teď nebude to jenom večeři, bude to nějaký desert, že jo, skleníčka, bum, nechám tam třeba dvojku, ona už se mi druhý den nevozve, protože jsem jako každý jiný chlap měl prostě jako blbý vtipy v průběhu toho večera, takže já budu zase hledat jinou oběť, která se mnou půjde týden na to na další rande, a když to takhle člověk jako sečte, tak kde na to má brát? A je to zase ale i obráceně, jo, z toho pohledu i té dívky. Tak co si o to myslíte? 777-937-777. Má si platit každý svoji půlku na tom prvním rande, anebo ne? Dejte vědět. Těším se. Uvidíme, jak jsme tady na tom v Česku s aktuální finanční situací a taky s počtem gentlemanů. A také s duchem fair play. No, je to velmi tenký let. Těším se na to. Dáme si nějaký hit a... Pak vaše názory. 777 937 777.

0: Taky holky nepláčou, Big Girls Don't Cry, Fergie, je přesně čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a ve čtvrtek odpoledne tady vždycky řešíme nepopulární názor. Dnešní téma nepopulárního názoru je, že na prvním rande by si každý měl zaplatit to své, anebo ideálně prostě 50-50, jo, účet je tolik a tolik, tak jdeme hezky na půl. Nemusí to být nutně jenom v restauraci, je to první rande, takže je to vlastně jako jedno, kam půjdete. Co vy na to? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem do Hit Radia a jdu na vaše zprávy. Čau, řekl jsi to úplně přesně, první rande kino. Koupíš lístky, popcorn, kolu a bum, si tam minimálně za litr. Ona se už neozve a pak vidím na Instagramu, jak jde další týden s někým jiným. Chtěl bych být v dnešní době holka, bych si chodil na kávičky, večeře a do kina za darmiko, stačí jenom najít troubu, jako jsem já. A že je nás hodně. Takže já jsem pro, ať je to hezky půl na půl. Zdraví Zdeněk. Díky, že jsi se odvážil to říct takhle nahlas. Monika píše, tak je to přece slušnost. On pozval na rande mě, ne já jeho. Tak mi přijde zvláštní, že bych si za to ještě měla platit. A je přece jenom na něm, kam mě pozve a kolik za to bude chtít utratit. Díky, Mončo, za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Máme nějaký hlasovky? Máme hlasovky.
1: Čau, Dominik. Tak já jsem toho názoru, že podle toho, jak se ti dva dohodnou. Jako z hlediska gentlemana samozřejmě bych to zaplatil, ale pokud by se ta dívka nebránila, tak by to mohlo jít tak na půl. Záleží prostě, jak se dohodnou mezi sebou. V dnešní době i některé ženy jsou rádi, když se to vlastně na první rande platí na půl.
0: To je pravda, mají k tomu i různé důvody, jako třeba tady Lucka Stachová, tak ta píše, určitě by to mělo jít půl na půl z pohledu dívky nebo ženy, jo, které by se rande nelíbilo a nechala si to zaplatit. Tak může mít i takovou tu myšlenku, co kdyby za to ale něco chtěl na oplátku. Mně to tedy vždy znělo v hlavě. Takže ano, vždy na prvním rande na půl. Hezký den, moc ráda vás poslouchám při práci, zdraví Lucka Stachová. Děkuju za to, díky moc. To se přece neděje, ne. My přece na prvním rande hned na tomhle jako nemyslíme, že bychom na prvním rande potom šli rovnou domů, ne. To mi asi nikdo neuvěří. Nevadí, pojďme ještě na další hlasovku, to ještě stíháme.
2: Zdravím, hela. Nevím, jestli se tomu dalo říct rande, ale jednou jsem taky takhle byla na jídle a když přišel číšník, jakože budeme platit, tak u stolu hrobový ticho, tak já říkám, jo, tak já to zaplatím, dejte to dohromady. A on se na mě otočil a povídá, je, tak to moc děkuju, příště platím já. A to jsem se zase otočila já na něj a povídám, příště už chlapečku žádný nebude. Takže tak.
0: Děkuju i za tuhle hlasovku. No, tak co, jak to tady je na tom prvním rande? Je to na tom, kdo koho pozve, nebo každý na půl, a nebo prostě to má být vždycky chlap? Dejte vědět, 777 937 777.

0: UDG odlétáš, je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a náš nepopulární čtvrteční názor a to, že na prvním rande by účet měl jít vždycky na půl. Co vy na to? Petr píše, ahoj Jiřo, nevím, jestli můžu reagovat já, když kluk pozve kluka. Jasně, můžeš. Já mám takovou zkušenost, když jsme měli rande, tak jsem šel na toaletu, když jsem se vrátil, účet už byl zaplacený a už bylo vidět, že chvátá, už jsem ho nikdy neviděl. Tak to je ještě jako docela dobrá varianta. Taky to mohlo dopadnout tak, že by si se vrátil zpátky, on už by tam nebyl, ale účet pořád ano, jako v disco příběhu. Takže to vlastně ještě nebylo vůbec špatný. Co hlasovka? Například. Jestli tady máme? Máme.
1: No, hele, to je furt samý rovnoprávnost, ale když přijde na rande, tak přece, když ta ženská jako toho kluka nechce, tak mu při pozvání řekne, že nejde. A pokud o něho má zájem, tak je přece normální, když se domluví, že to prostě dají na půl. Nevím, proč, když toho chlapa nechce, tak ho na to rande pozve, nechá si všechno zaplatit, pak ještě je uražená, že jí někdo řekne, že je prostě zlatopopka. Jo, to je můj názor. Čau, Štěpán.
0: Díky, Štěpáne, za hlasovku. Další zpráva je od Marka. Hele, já bych se propadl hambou, kdybych si to měl nechat zaplatit od dívky nebo od slečny. To je snad jasný, že platí chlap a nejenom na prvním rande. Dělal jsem léta v gastru a když k také situaci došlo, tak jsem se vždy jenom pousmál a podíval se na tu slečnu a ta většinou jenom obracela oči vzhůru. Já tak pozdrav, ještě flirtovala s tebou, Máro, takhle jo. No tak jo, tak pojďme z toho udělat teda nějaký výsledek. Tak asi možná nejjednodušší. Hele, tady je ještě zajímavá zpráva, kterou píše Lucka. A ta píše, na první rande zásadně nechodím na večeři. Vždy jen na malou procházku nebo na kávu, ne na večeři. To ještě by mě zajímalo, proč. To klidně se ještě jako rozepiš, ale přivádí mě to na tu myšlenku, že pokud jdete na první rande, tak to přece nemusí být, že jdete okamžitě do nějaký michelinský restaurace, kdy víte, že vás to bude stát jako nesmysl. Ale já si třeba jako myslím, že když ten kluk tu holku na to rande pozve, tak by to prostě jako měl zaplatit on. A nemusí to být opravdu jenom v restauraci. Teď můžete jít třeba fakt jenom na zmrzku. A když cestou náhodou ta dívka ještě potom třeba druhý kopeček zaplatí vám a nebo vám někde koupí kafe, tak vlastně jako víte na půl cesty, že to druhý rande visí ve vzduchu. Čtvrteční nepopulární názory za námi, další zase za týden. No a za chvíli Rosé, Bruno Mars, taky DJ Antoine a The Beat Shakers pro vás, hrdličky. Tak ať vám to první rande vyjde, ať už to stojí, co to stojí.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtan, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
5: Jasně, už balím.
4: Mami, a co když bude pršet?
5: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
4: Jo, to bylo super.
5: Viď, mám dobaleno.
4: Hurá, jedem!
5: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
7: Každý den přináší nové výzvy.
8: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
7: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
8: Více na práce Ontex.cz.
9: Pobíž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
10: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
11: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
12: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
13: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
14: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
15: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars na Hit Rádiu. Bruno Mars, to je taky hudební stroj na prachy. 14 hodin, 37 minut. Posloucháte Hit Rádio. Za chviličku Alex Warren, taky Avril Lavigne. No a od 15 hodin tak vás opět čeká něco, co prostě jinde nezažijete. Jo? Já vlastně ani nevím, o čem ty 3 hodiny budou, protože je to vždycky tak nevyspytatelný. Jenom doufám, že to společně s nimi přežijete. A zároveň, že se pobavíte, protože na základě toho tak já jako myslím, jo. Ono občas jako někdy z toho tak člověka bolí břicho, že si jako říká, tu už jako nedám. Máte se na co těšit. No, řeč je samozřejmě o naší odpolední show. To se na vás chystá od 15 hodin tady na Hit Rádiu a společně s ní i spousta zajímavostí z našeho regionu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Odpolední show už je za rohem a dneska si to užijeme se vším všudy. Spoustu skvělých hitů, skvělá nálada, zároveň venku máme příjemný počasí, to znamená, že pokud vyrážíte třeba někam na procházku nebo někam na terásku, na kávu s kámošem a po práci, tak nalaďte Hit Radio Kontakt, protože to vám zlepší náladu.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18.

0: Soren. Přesně ve 3:15 odpoledne. Do 15. hodiny stihneme například ještě Sebastiana. Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo. Ten je teď aktuálně na Slovensku a maká na nový desce, tak jsem zvědavej, co tam upeče, jak to bude vypadat, jak to bude znít, už aby to bylo. No a kromě Sebastiana, tak nebude chybět ani například James Arthur a od 15 hodin odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, bylo by s váma dneska krásně, budu se na vás těšit zase zítra. Už máme pátek ve 12 hodin v pravé poledne, se tady uslyšíme společně i s těma legendárníma hitama, protože i zítra ve 12 budou srdcovky Hitrádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
6: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
5: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
7: Konečně mám svůj pokoj. Táta prodal dům, kde vyrůstal a pomáhal mu s tím jeden moc fajn pán z realitky. Táta říká, že všechno šlo hladce a že to byl profík. Díky tomu si splnil svůj sen. Má svoji firmu a je i víc se mnou. Hrajeme fotbal a jezdíme na kole. Babička s dědou jsou na něj fakt hrdý.
8: Energie, zkušenosti, výsledky.
9: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
11: Service Plus.cz.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
15: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
16: To je.
17: Dopravárt, vezeme vám pračku.
16: A co teď?
17: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
16: No tak to si rozumíme.
18: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio.
2: 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Někdy jsem dalek.

Staňte se noční šelmou. Devátý ročník NN Night Run Liberec se blíží. Připravte čelovky a vydejte se v sobotu 23. května na večerní závod na 10 kilometrů ve sportovním areálu Veses v Liberci. Vyběhnout můžete i na kratší Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Připravený je i 3 kilometry dlouhý Phoenix Run rodinný běh i dětské závody pro ty nejmenší běžce. Více info a registrace na night-run.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. 14 hodin 58 minut, tak se pojďme podívat, jak to aktuálně vypadá s dopravou u nás. Řidiči, dávejte pozor na silnici 35 ve směru z Liberce směrem na Turnov. U Hodkovic nad Mohelkou se tvoří velká kolona, takže tady se zdržíte v obou směrech kvůli zúžení. A dávejte pozor taky v Rychnově u Jablonce nad Nisou v ulici Vysoká, kde probíhají stavební práce a silnice je proto dočasně uzavřená. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
3: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Policie chystá další dopravně bezpečnostní akce. Obě se budou konat v červnu. Ta první se zaměří hlavně na řidiče jednostopých vozidel, tedy na všechny motorkáře, ale také na cyklisty nebo jezdce na elektrokoloběžkách. Druhá akce pak prověří, zda šoféři nejezdí pod vlivem drog a nebo alkoholu. Zájemci o studium na střední stále mají šanci dostat se na svou vysněnou školu. Aktuálně se mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Na přihlášky školy čekají do pondělí 25. května. Volných míst je skoro 23 tisíc, nicméně výběr už je omezený. Často jde o méně populární obory nebo o placené soukromé školy. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
2: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
1: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok.
0: Hokejový servis Hit Radio.
1: Čeští hokejisté si dnes na mistrovství světa užívají volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. Odehrají totiž 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká český výběr utkání se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý závěrečné vystoupení proti Kanadě. No a podíváme se ještě na dnešní program šampionátu. Od 16.20 jsou na programu zápasy mezi Lotyšskem, Finskem a Kanadou Norskem. Od 20.20 pak proti sobě nastoupí Švýcarsko, Velká Británie a Dánsko, Slovensko.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Tolik Bára Purkartová a krátké zprávy. Báro, díky za to. Pojďme se společně podívat taky na severočeské počasí. Ve 3 hodiny a 3 minuty máme aktuálně na většině našeho území mezi 19 a 22 stupni. Polojasná obloha nám zůstává i na Českolipsku, Liberecku a v Semilech. O něco víc zataženo máme potom ve Frýdlantu. Zítřejší dopoledne přinese jasnou oblohu, teploty mezi 10 až 11 stupni.
0: Hit Radio Kontakt.
4: 15 hodin 3 minuty a Denis Kalibaj už vás opět zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Tak to jsme se dlouho neslyšeli, co? Po 3 hodinách a jednoho Jirky Pelnáře jsme zase zpátky u toho společně. A že je na co se těšit, i odpoledne prošpikujeme tím nejlepším playlistem. Tak se do toho pojďte opřít s námi a hlavně stylově. Teď přicházejí Nickelbackové.

0: Kayla Henderson a Rudimental s hitem Alibi. 10 minut nám uteklo ze společného času. Jsme zase zpátky, dneska už po druhý, pokud máte pocit, že jste můj hlas ve vysílání už někde během dnešního dne slyšeli, tak nejste daleko od pravdy. Ano, vracíme se zpátky sem, protože naše Denčáničková je out a stejně tak i naše dopolední řehole se Silvou Válkovou. To ale vůbec neznamená, že si to nemůžeme pořádně užít společně, snad možná ještě o to víc. Vidíte to? A já mám zrovna na telefonu naši Denču Janečkovou, teď mi volá, já, abyste to slyšeli, tak jí to zvednem, co vy na to? Ahoj Deny, bacha, než něco řekneš, protože bych tě chtěl upozornit, že jsem ti zvedl telefon zrovna, když jsem o tobě mluvil a jsi živě s náma ve vysílání.
1: A víš, že jsem to čekala? Že tohle uděláš. Čau všichni.
0: Ahoj Deny, tak tady mi někdo čte myšlenky.
1: Už jsme propojený.
0: Prosím tě, prozradíš nám, já se přiznám, že si nejsem 100% jistý, kam si vyrazila. Jestli jsi někde pryč pracovně, anebo za nějakou zábavou, tak řekneš posluchačům, proč dnes musí přečkávat už druhou šichtu se mnou.
1: Já dneska je to pracovně, výjimečně, takže dneska si to věřím, posluchači užijou všichni s tebou a my si to užijeme zase zítra odpoledne.
0: Takže ty už se chystáš na všechny zítra odpoledne, no když už tě mám takhle na telefonu, hele, Itálie nakonec prohrála s Českou republikou včera 1-3, tak řekni mi, fandila si prosím tě na hokej?
1: No to

0: Sledovala jsem to do poslední vteřiny.
1: Protože víš, jak to bylo, když bylo v České republice mistrovství světa? Vy to určitě víte, milí posluchači. Denčová to teď totiž řekne, jak to bylo, když jsme měli to vysílání, když jsme měli v České republice to finále před 2 lety.
0: My jsme společně i s Denim a s ostatními známými vyrazili na takovou tu klasickou sešlost, kdy se sejdeme v hospůdce, dáme si něco dobrýho k pití, k jídlu a fandíme společně a fakt jsme to prožívali úplně se všude, ale já vám řeknu, to byla tak krásná atmosféra, tam když padl ten poslední rozhodující gól a věděli jsme, že Češi jsou první, takže tohle, na tohle strašně ráda vzpomínám.
1: Já taky, bylo to skvělý. Denny, tak takový propojení tady do studia, aby už neposlat dál našim posluchačům hit, který určitě i ty dobře znáš. Weekend Blinding Lights a společně Denny a Denny se s vámi pro tuhle chvíli loučí, ale my spolu budeme i dál.

0: Tohle byl Ed Sheeran a jeho Celestial. Já jsem ještě byl chvíli na drátě s Denčou, která mi volala kvůli něčemu úplně jinému a já jí totiž říkám, Denny, ty jsi prostě poslouchala, ty jsi věděla, že teďkom budeme mluvit a tak si zavolala do studia. Pro vás, kteří jste přišli až teďkon sem k nám, před chvíli jsme mluvili s naší Denčou Janečkovou, která aktuálně je pracovně pryč, protože je před ní moderace jedné akce a já jsem proto přemýšlel, jako co tam teda, jako proč nám Denča vlastně volala, no a ona opravdu jako náhodou to odhadla a byla to celá velká náhoda, tak jsme se s ní krásně spojili a teď už se můžeme vrhnout i do našich společných témat. Venku je počasí krásný, ale ještě hezčí bude během víkendu. Ano, teďkon polojasná obloha 20-22 stupňů, během víkendu by mohly ale hitnout i tropický třicítky. Takže jestli už teď plánujete něco skvělýho, tak dejte nám vědět na WhatsApp 606-825-404, co budete dělat během víkendu. Kam třeba vyrážíte v našem regionu s rodinou a já vám za chvíli pošlu i další skvělý hity, protože Hit Radio Kontakt žije i odpoledními hity.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu. A my známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
15: Randíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: elitedate.cz.
19: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
20: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Krátce po půl čtvrté ladíte Hit Radio Kontakt. Krásné odpoledne vám všem, kteří společně s námi si chcete užívat tenhle pohodový čas. Dozněla nám akorát Taylor Swift, zpěvačka, která dokázala vyprodat i ty největší stadiony na světě. 70 tisíc míst na některých stadionech nebyl žádný problém pro Taylor Swift. S čím se ale potýkala a co se problémem několikrát stalo, byly předražené lístky. Ne, že by vám chtěla Taylor Swift prodat sama lístek za přepočtu třeba 40-50 tisíc korun, ale zkrátka lístky nakupovali ve velkém překupníci a prostě potom je prodávali dál. A jelikož nabídka poptávka funguje všude, no tak často i za tisíce dolarů. Stal se pak zvláštní fenomén a během jejího Eras Tour se potom stalo to, že vlastně spousta Američanů cestovali do Evropy, protože pro ně bylo levnější koupit si letenku, přiletět třeba sem a potom vidět Taylor Swift tady a letět zpátky, než si jenom koupit lístek třeba i ve vlastním městě. Tak naštěstí v Evropě to nebylo tak silný a tady se lístky udržovaly za docela normální cenu. Kdo vám ale určitě lístek třeba i na svůj koncert prodá, bude náš další umělec. Teda, jestli nějaký plánuje, Xindl X a Cucinka v tvojej zemi jako další bod našeho společného programu. V 15 hodin 33 minut je tu Hit Radio Kontakt. Ještě

0: Espresso Macchiato.
1: V dlouhé kravatě Tommy Cash a jeho Espresso Macchiato. Další skvělý kousek do našeho odpoledního vysílání Hit Rádia Kontakt. Jo, tohle je hit, který já osobně naprosto miluju. Představil se nám na Eurovizi a je to vlastně docela zajímavý kousek v tom ohledu, že estonský zpěvák zpívá o italské kávě. A co kdybych vám k tomu ještě přidal to, že jeho píseň naspíval ještě španělský orchestr. A to nebylo žádné malé těleso, ale desítky zpěváků a celý symfonický orchestr. To si myslím, že je docela podívaná. Stačí, když si na YouTube dáte Espresso Macchiato Tommy Cash Orchestra a tohle vám vyjede. Fakt určitě doporučuju si pustit tady ten kousek i v orchestriální podobě. Kdo by čekal, že takovýhle směs sklade, takovýhle prolnutí bude zajímavý a fakt to zní docela dobře. Já mám pro vás připravený už další skvělý hity. Třeba Kelly Clarkson si za chvíli přebere slovo s hitem Because of You. 15:39 je tady a to je čas, kdy pro vás už teď chystáme další skvělý playlist. Nenechte si to ujít.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčína jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě, nebo mohou přijet?
9: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd parku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
8: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
9: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
8: A co další volnočasové aktivity?
9: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
8: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín CZ.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Hausbrand Café, per favore?
13: Si, signora.
14: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
15: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
16: Hele,
13: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
16: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Ray Dalton nás udržuje na tempu těch nejlepších hitů 10 minut před čtvrtou hodinou. Blood Running, 15 hodin 50 minut, tady je Hit Radio Kontakt a Dennis Kylibaj vás zdraví od mikrofonu. Vrhli jsme se společně na venkovní aktivity v regionu. Vy jste nám psali na náš WhatsApp 606-825-404, jaký aktivity chystáte na tenhle tropický víkend, kdy se třicítky dostanou sem k nám na sever Čech. A Hanka, ta očividně by ráda šla do libereckého bazénu, což se teda ale bohužel nakonec nepovede. Napsala nám totiž: ahoj, ráda bych vzala děti do bazénu v Liberci, ale zatím je stále v rekonstrukci. Doufám, že už se brzo otevře. Možná pojedeme místo toho do Jablonce. Hani, to je skvělá volba. V Jablonci je taky nádherný bazén, vždycky se tam jako dítě hrozně rád jezdil, takže můžu jenom doporučit. Ať už v našem regionu se plánujete vydat třeba do bazénu, na koupaliště, nebo budete jen tak s dětmi na zahradě, na prolejzačkách nebo v parku, Hit Radio Kontakt vám i nadále bude dělat toho nejlepšího společníka. A to samozřejmě s těmi nejlepšími hity. Před námi třeba další pohodový kousek. Teď se podíváme do vzduchu, protože tady jsou Airplanes.

Hit Radio Kontakt je 16 hodin. Podíváme se společně na další zpravodajský servis, na počasí a taky na aktuální dopravní komplikace v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se

0: Jak to jezdí u nás na severu? Řidiči, dávejte pozor na trase z Děčína na Nový Bor v Hundířově. Bude tady probíhat údržba vozovky, je třeba počítat s omezením. A zbystřete taky v Liberci na Liberecku v Šimonovicích Minkovické ulici. Je tady uzavřena silnice 3. třídy z důvodu prací na vozovce. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776-823-833.
6: Auto na šrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776-823-833.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
13: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Policie v Pardubicích evakuovala střední školu, chemickou průmyslovku. Důvodem bylo napadení, ke kterému došlo v Poděbradské ulici. Na místě policie zadržela jednu podezřelou osobu, druhá osoba pak skončila v nemocnici. Jak píší Novinky.cz, aktuálně probíhá bezpečnostní prohlídka školy. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónním přívidělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu. Víc ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberštát.
14: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
13: S větším počtem brigád ale přibývají i problémy. Hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Ceny rekreačních nemovitostí se letos výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se teď prodávají v průměru za necelých 3,5 milionu korun. Nejvíce letos šly nahoru ceny chat v Praze, kde je přitom průměrná cena rekreačních nemovitostí nejnižší ze všech krajů. Důvodem je hlavně větší nabídka. No a závěrem ještě fotbal. Trenér českého nároďáku Miroslav Koubek povolal na sraz před světovým šampionátem v Severní Americe tři nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku a Sochůrka. Finální nominace na mistrovství světa bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se hraje 31. května.
0: Tak, Bára to zvládla, pojďme se společně podívat i na počasí v našem regionu. Řidiči, dávejte pozor na Semilsku, tady máme 19 stupňů a aktuální teploty by se měly snižovat během večera. Podobně na tom bude taky Frýdlant a Liberecko. V Jablonci naměříme mezi 19 a 20 stupni, Česká Lípa ukáže až 22. V pátek dopoledne budeme mít 7 až 10 stupňů s jasnou oblohou, k odpoledni se začne oteplovat a víkend přinese až tropických 30.
11: Hit Radio Kontakt.
0: 4 hodiny 5 minut k tomu. Denis Kalibaj vás už zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Máme pro vás připravený další skvělý hity. Podíváme se na model bazénu Liberce, který se našel ve svém původním stavu. A taky se podíváme na AI robota, který se rozhodl dát se na buddhismus. Ano, to a mnohem víc během téhle hodinky. A teď už další hity do éteru. Hit Radio. Startujeme s krásným kouskem, odpočineme si a zároveň nám vyroste úsměv na tváři, když do éteru dorazí Dancing in the Moonlight. Skvělé čtvrteční odpoledne.

0: Téměř 12 minut po 14, po 16. hodině, Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Našel se původní model libereckého bazénu a teď se dočká obnovy. Ano, tenhle krásný kousek je tady u nás na severu Čech zase zpátky k vidění. Respektive bude zase brzo i k nahlédnutí veřejnosti, protože v depozitáři Severočeského muzea byl nedávno nalezen původní model libereckého plaveckého bazénu. Unikátní model se teď dočká obnovy a hned bude k dispozici si prohlídnout, jak vypadal původně. Krásný kousek, který opravdu vypadá jako jak vypadal náš bazén, než se začal rekonstruovat. Těšíte se, až se bazén zase otevře? Jakou atrakci jste na něm měli nejradši? Na co se těšíte v novém bazéně v Liberci úplně nejvíc? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 606 825 404. No a teď už si slovo bere další dvojice. Zamíříme zpátky na tuzemskou scénu. Je tady David Stypka, Eva Farná a jejich společný kousek Dobré ráno, milá. V 16 hodin 13 minut.
1: Ještě jsem

0: Robin Schulz a Fast Boys hitem Million Good Reasons. Máme milion dobrých důvodů, proč dál ladit Hit Radio Kontakt a jedním z nich jsou právě tyhle superhity. Féteru Hit Radio Kontakt vás taky zdraví Deniska Jelibaj a společně se teďkon podíváme k tomu našemu libereckému bazénu. Konečně se rekonstruuje, mluvilo se o tom už řadu let a teď to všechno probíhá. Vy jste nám na náš WhatsApp 606 825 404 taky dávali vědět, co na našem libereckém bazénu máte ze všeho nejradši. Třeba Marcela napsala: ahoj, nejradši jsem měla ten červený tobogán. Byl starý, vždycky jsem se v těch zatáčkách bála, vždycky jsem se na něm pomlátila, ale vždycky jsem si ho užila. Marcel, já jsem ho taky měl vždycky rád, ale v těch otevřených zatáčkách, kde kapala voda a stékala dolů na lidi pod ním, jsem se pravda vždycky bál, že buď spadne tobogán, anebo z tobogánu vypadnu já. Jak bude vlastně vypadat finální podoba bazénu, to ještě 100% určeno není, ale co víme najisto je, že se našel v depozitáři Severočeského muzea model původního bazénu a ten bude už brzy k vidění i veřejnosti. Takže pokud si budete chtít připomenout tenhle kousek historie, za chvíli to nebude žádný problém. V 16:20 pro vás chystáme taky další hity. Miley Cyrus se svým kouskem End of the World si už teď brousí zuby do našeho vysílání a přidáme třeba Aviciho a jeho legendární hit Wake Me Up. To a mnohem víc už za pár minut.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
8: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Na plyn, levně, rychle, bez starostí. Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do lahví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Pobíj s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
11: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
17: Housebrand Café per favore?
18: Si, signora.
19: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
1: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Miley Cyrus hitem End of the World. Dnes 16 hodin 31 minut. Tenhle hit je docela příhodný k tomu datu, protože dneska slavíme světový den konce světa. Chtěli byste, aby stát svět skončil? Jo, my rozhodně ne. Už dopoledne jsme se tady ale bavili o tom, že i na severu Čech máme spoustu bunkrů, konkrétně skoro 30 z nich. A některý mají i docela vtipný názvy, třeba bunkr u Václava nebo bunkr u Brambor. Našli jsme jich spoustu, dají se najít jednoduše v registru na internetu. A moje otázka na vás je, kdyby měla být jedna věc, kterou byste si sebou do takového bunkru mohli vzít, co by to bylo? Teď už před námi další skvělý hity, pište nám to na WhatsApp 606 825 404 a já za vámi v mezičase pošlu další skvělý hity, protože jaký bychom to měli odpoledne, kdybychom ho nerozjeli na vlně té nejlepší hudby. Tak Miley Cyrus nám střídá Faith No More s hitem I'm Easy, za chvíli taky Mirai Trips a jejich společný duet dokola. No prostě odpoledne, jak se sluší a patří. Tak pohodový čtvrtek.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty,

0: Tohle byly Mirajah Trip s hitem dokola, další kousek do našeho odpoledne, aby jsme si užili naplno. Z vtipu se nakonec stala realita. První humanoidní robot se stal, a teď se podržte, buddhistickým mnichem. Ano, roboti často vstupují do našich životů. Většinou třeba ale v roli nějakého sluhy, pomocníka ve skladu. Prostě tohle je ten způsob, jaký jsme mysleli, že se to bude rozvíjet. Ale nově se jeden z AI humanoidů stal buddhistickým mnichem. První oficiálně uznaný robotický mnich má pomoci zvýšit zájem o učení Buddhy. Tak vidíte to. A my jsme mysleli, že to nepřijde a už teď náš svět pomalu ovládají roboti. Já teda doufám, že v životě jich nadvláda nepřijde, ale mám kamaráda Honzu, který vždycky, když píše něco do umělé inteligence, tak píše: ahoj, můžu tě poprosit, ano, moc krát děkuju a tak. A já jsem se na to Honze jednou ptal, on říká: no já to dělám proto, že až svět ovládnou roboti, tak aby si na mě vzpomněli, že jsem na ně byl hodnej a že jsem jim nepřikazoval, ale vždycky jsem je prosil a ušetřili mě své tyranie. Tak vidíte, tak odteď ChatGPT vždycky ahoj, prosím a děkuju.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
4: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
14: Tak to musíme do Spoltexu.
13: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
14: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
13: Tak už pojeď.
14: Spoltex.cz
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
1: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Pitbull Chris Brown a International Love 9 minut před celou na Hit Radio Kontakt. Jenom to nejlepší z hitů naladíte na jednom místě. Tady u nás v éteru Hit Radio Kontakt. Třeba i vy chcete mít kontrolu nad tím, co se děje v našem regionu. A jako posluchači Hit Radio Kontakt máte teď šanci zlepšit Liberec. A to společně s námi. Ano, hledáme v Liberci skrz náš participativní rozpočet opět projekty, které by stálo za to financovat. Radice vyhradila 10 milionů korun na naše projekty a tak stačí to online na web tvořimeliberec.cz nebo osobně na podatelnu přímo na radnici, navrhnout svůj projekt a hlasovat pro ty další. Protože společně si chceme vytvořit ten nejkrásnější Liberec všichni tady dohromady. Co myslíte? Naše město by nebylo tak hezké, kdybyste v něm nebyli vy a nechtěli jsme se o něj společně zajímat. Tak ať už je to třeba revitalizace nějakého parku, úprava určité plochy, nějaké místo, na kterém vám záleží a které byste chtěli, aby opět bylo krásné. To všechno pro vás může udělat participativní rozpočet v Liberci. Tak mrkněte na web tvořimeliberec.cz a já vám na cestu k hledání toho nejlepšího využití 10 milionů pro naše město pošlu i další hit, protože před námi je kousek, jehož popularitu snad ani netřeba zmiňovat. Huntrix a Golden 7 minut před 17. hodinou pro vás máme i tohle v našem playlistu.

0: Radio Kontakt, je přesně 17 hodin, máme pro vás další krátké zprávy, podíváme se taky na počasí a za volant, jak to vypadá na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči opatrně v Děčíně, Pomokelské ulici na křižovatce s Ruskou, srazila se tady dvě osobní auta, takže počítejte s omezením a zbystřete taky na trase v Liberci v ulici Tyršův vrch, kde probíhají stavební práce a silnice je proto dočasně uzavřena. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%?

0: 10%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za dnešní událostí, která se stala v Pardubicích. Jak od nás víte, došlo k ní u chemické průmyslovky, kde měl student pobodat svoji spolužačku. Údajně proto, že se s ním rozešla. Bližší podrobnosti k případu zatím policie neuvedla. Opět se měnily ceny pohonných hmot a zatímco nafta za uplynulý týden opět zlevnila, benzín po předchozím zlevnění naopak zdražil. Za litr nejprodávanějšího naturalu teď dáme v průměru necelých 43 korun. Litr nafty pak vychází o 2 koruny méně. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů a penzionů přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku skoro 4,5 milionu hostů. Víc říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
4: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
3: Ještě doplním, že turisty velmi láká české lázeňství. Tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou dnes v generálce na Grand Slamové Roland Garros prohrála 3-6, 5-7. Utkání ztratila za necelé 2 hodiny.
5: Před námi aktuální počasí, pojďme se podívat, jak to vypadá na severu Čech. Friedland hlásí nejvyšší teploty v regionu s až 22, podobně na tom spolujasnou oblohou také Česká Lípa. O něco méně naměříme v Jablonci nad Nisou a Železném Brodě, kde nám rtuť teploměru dosahuje až ke 20. Během večera se začne postupně ochlazovat a páteční ráno přinese teploty do 11 stupňů.
2: Hit Radio Kontakt.
5: 17 hodin a 4 minuty. Denis Kelly by vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt ještě jednou pro dnešní odpoledne. Vydáváme se i dál do světa těch nejlepších hitů a přidáme si k tomu taky informace o jizerských pekárnách a soutěži do jejich prodejen Harmonie. Přidáme si taky nějaký ty další zajímavé informace, hity a spoustu skvělé nálady.

Akira nás vzala všechny společně sebou do zoologické zahrady a my se teďkon vydáváme i do provoněné pekárny. Protože pro vás teďkon máme s jizerskými pekárnami připravenou další část naší soutěže. Pište nám pod příspěvek na Instagram, s kým byste chtěli vyrazit na snídani. A my vybereme někoho z vás, kdo si odnese skvělou výhru v podobě 500 korun do pekáren Jizerské harmonie a do prodeje... Jizerských pekáren do prodeje na harmonie. No jo, už je dneska na čase, aby jsme se podívali i na toho výherce, takže za chvíli pro vás budeme mít výherce dnešního kola a do té doby vám pošlu i další skvělý hity. Tak zůstaňte společně s námi na vlně toho nejlepšího a teď už Petr Bitch Project a Hey Now. 17 hodin, 12 minut a dneska je Rybaj s vámi ještě posledních 45 minut.

0: 17 hodin, 17 minut. Vydáváme se za provoněným pečivem. Jizerské pekárny a jejich prodejny Harmonie pro nás připravili za 500 korun to nejlepší pohoštění. A dneska si výhru odnáší Jitka, která nám napsala pod příspěvek na Instagram Hit Rádia Kontakt. Chcete i vy 500 korun do jizerských pekáren prodejen Harmonie? Žádný problém, sledujte Hit Rádia Kontakt na sociálních sítích a přidáme vám i spoustu dalších věcí, informace ze zákulisí, co se aktuálně děje, kde budou naše další výjezdy, kde se s námi můžete potkat osobně a jak to vypadá u nás ve studiu. Ano, i to pro vás chystáme tady u nás na Hit Rádiu Kontakt. Tak rozhodně i vy si nenechte ujít tuhle jedinečnou příležitost. Jizerské pekárny a jejich prodejny Harmonie, to je soutěž, která běží teď, ale soutěží pro vás máme obecně celou řadu.
1: Hit Rádio. České Lípě se konečně vrhnou do stavby dlouho očekávaného skateparku. Jak bude moderní skatepark vypadat a proč nebylo jednoduché najít firmu, která ho postaví? To vám poví starostka České Lípy Jitka Wolfová a pozveme vás taky na nejbližší českolipské sportovní akce. Tak laďte i v pátek Hit Rádio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
4: Ale vyberu si sama.
3: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
4: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí. Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
8: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
8: Service Plus.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Bydlet o úroveň výš?
13: Můžete i vy.
12: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
13: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
12: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Rezidence Level 21.cz.
14: Hele, Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
15: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
16: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

každý máme nějaký oblíbený hit. Hit, který nás dokáže vždycky rozproudit. I já mám takovýhle kousek. Jsou to Imagine Dragons a jejich Sharks, který nám dohrávají 15 sekund před půl šestou. Ještě půl hodinka společného času je před námi. A taky v éteru Hitrádia Kontakt naplníme tím nejlepším playlistem. Někdy je fajn, když máme jednoho umělce. Někdy je super, když si můžeme užít duet. A někdy je nejlepší, když se spojí hned tři velká jména. S naším dalším hitem se vydáme za Davidem Guettou, Teddy Swimsem a Tones and I. Gone, gone, gone. Ale my zůstáváme tady. Máme pro vás totiž v éteru připraveno jenom to nejlepší. A třeba nás nemůžete zrovna teď naladit běžně na FM-ku. Žádný problém. Zabalit si můžete svoje oblíbené Hit Radio Kontakt kamkoliv sebou. V aplikaci Radia.cz stačí zadat Hit Radio Kontakt a dát si nás do oblíbených. A pak už uslyšíte naše sladké hlasy a jedinečné hity kdekoliv a kdykoliv. Tak co, chcete si společně s námi užít zbytek odpoledne? Já doufám, že ano. Díky, že jste si jako společníka vybrali Hit Radio Kontakt. On air, online i v aplikaci Radia.cz vám i nadále budeme dělat lepší odpoledne. A teď už slíbený kousek. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Christina Perry s hitem A Thousand Years. Na hodinách máme 7:39 a spolu se vydáme teďkon do Španělska. Restaurace na jihu Španělska, kde mají zákazníci za jednorázový poplatek možnost snít, kolik toho zvládnou, byla nucena zavíst docela zvláštní a nečekaný poplatek za zvracení. Hosti tam totiž začali často jíst víc, než si mohli dovolit. I tady u nás na severu máme restaurace typu All You Can Eat, zaplatíte jeden poplatek kolem 300-400-500 korun a potom můžete sníst jídla, kolik chcete, ať už je to sushi nebo něco jiného. A zajímavý je, že tahle restaurace měla prostě problém s tím, že tam lidi začali jídlo vyvrhovat a to byl problém. Takže nově tam zaplatíte vlastně poplatek za zvracení. Takhle, kdybych já měl dostat takovýhle poplatek varu před pár lety, bylo by to asi docela děsivý. Tyhle časy už mám ale naštěstí za sebou a teď už je to absolutní paráda. Před námi další skvělý hity. Do našeho ještě společného času se vejdou třeba Coldplay se svým ikonickým kouskem A Sky Full of Stars. Tak si na to počkejte, za chvíli jsme zpět.
1: Babička říkala, že její dům je na ní už moc velký. Tak jí pomohl pán z realitky. Všechno zařídil, fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
2: Energie, zkušenosti, výsledky. SNL a Partners, realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
3: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
3: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
5: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
6: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsemosel.cz.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
16: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
17: Hit Radio.
18: 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně.
19: Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
20: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
21: Hit Radio Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kajalibaj. Tak tohle byl náš společný den. Dneska doslova, odstartovali jsme to dopoledne od 9 do 12. Jirka Pelnář vám potom přinesl srdcovky a další skvělý program, no a pak jsme se zase slyšeli dneska 15 až 18. A uslyšíme se i zítra dopoledne. Od 9 se na vás budu ve vysílání Hit Rádia Kontakt těšit já. A před námi samozřejmě i další skvělý program, tak si ho hlavně pořádně užijte a zůstaňte společně s námi na vlnách i dál toho nejlepšího. Já tady pro vás mám další hity a než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí. A zatím, ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Šimonovicích v Minkovické ulici, je tu uzavřená silnice třetí třídy z důvodu prací na vozovce a pozor taky na trase z Jičína na Turnov za Ktovou, se kvůli dopravnímu omezení tvoří asi kilometrové kolony, počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Přírodní podlaha Studio AXA, dřevěné dubové podlahy, sleva až 20%. Studio AXA, podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. Liberci a Praze. Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: On chodí.
2: Jde k nám. Ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ať to tu žije, pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaně před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Teď se rozjedou do regionu, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
7: Protože ta komunální politika se nedá dělat jenom tak od stolu, ta politika se musí dělat s lidmi. Chceme, ať se obce nerozpadají, ať se rozvíjejí. Chceme dostupné bydlení nejenom pro mladé a rodiny, ale i pro se.
6: Ředitel Pražské ústřední nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci, požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zuna žádosti vyhověl. Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za incidentem v Pardubicích. U tamní chemické průmyslovky měl student napadnout spolužačku, údajně kvůli rozchodu. Policie školu odpoledne evakuovala a potvrdila, že jeden člověk je v nemocnici a útočník byl zadržen. Povolání tří nováčků na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe je signálem pro všechny mladé hráče. Měli by chtít cítit, že mají stejnou šanci jako Sochůrek, Sojka a Kabungo. Při oznámení širší fotbalové nominace to řekl trenér našeho nároďáku Miroslav Koubek.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Jasná, skoro jasná obloha, do rána teploty kolem 10 až 6 stupňů, páteční den většinou polojasný, jasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26.

0: 10 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji. No a během dne hlavně na východě mírný vítr severních směrů.
1: 18. hodina odbyla, čtvrtek, teď bude patřit hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Startujeme tento moment. Michal Pospíchal s vámi.

0: Tohle byly legendární Queeni, Freddie Mercury, Living on My Own, záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, nabízíme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tradičně, tak jak jste ve všední večery zvyklí, až do 21. hodiny. Takže z té vlny nostalgie dál nabídneme třeba skupinu Bon Jovi, Keep the Faith, taky Tichá dohoda, Večírek osamělých srdcí, i to si tady na Hit Radio připomeneme. 18:18, to je přesný čas, teď i 18 vteřin k tomu, to nám to krásně vyšlo. Tak hrajeme pro lepší náladu ty největší hity minulosti.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
4: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
9: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
10: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
14: Asi bouchla hadice.
13: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
14: Co?
13: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
14: Chlapi, jedem do Hostru!
15: Bydlet o úroveň výš?
16: Můžete i vy.
15: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
16: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
15: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Rezidence Level 21.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

která nám dělá radost už od roku 1986. Vznikla v Praze a dodnes vystupuje, byť je tedy v různě změněné sestavě, ale to se prostě ve světě kapel občas stává. My jsme vzpomněli na večírek osamělých srdcí, tak doufám, že vy osamělé srdce nemáte. S námi sami určitě nejste, Hit Radio je s vámi 24/7 za každé situace, za každých okolností. No a právě teď posloucháte na Hit Radio hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak za chvíli se roztančíme z Modern Talking. Zpátky na taneční retro parkety nás vrátí singlovka Atlantis Is Calling. Ale teď Orange Blue, She's Got That Light.

0: Tohle je nezaměnitelný zvuk skupiny Modern Talking, Atlantis is calling, SOS for love. To byla záležitost, kterou jsme slíbili a slib teď je splnili. Tak pojďme slibovat i dál. I tohle totiž na Hit Radio uslyšíte už v těch příštích minutách. Cardigans, Love Fool, legendární věc, kterou tady pro vás v playlistu taky máme. Hrajeme to nejlepší od osmdesátek až po milénium. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
3: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems, tvoje budoucnost začíná tady.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
11: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
17: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
18: Asi bouchla hadice.
17: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
18: Co?
17: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
18: Chlapi, jedem do Hostru!

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order 1963, záležitost, která nás dovedla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Homecreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
4: Asi bouchla hadice.
3: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
4: Co?
3: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
4: Chlapi, jedem do Hostru!
0: Pokračujeme v tom nejlepším z 80. 90. kamelery a nachystaný je třeba Michael Jackson nebo Eurythmics. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

Tohle byly legendární Eurythmics s hitem Sweet Dreams. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Ten je plný hitů 80. let, 90. let a toho nejlepšího z raného milénia. Na samotném přechodu z 90. do milénia frontman skupiny Činasky Michal Malátný přispěchal s písničkou První signální. Ta se nakonec stala ústředním singlem stejnojmenného alba. A i po letech zní pořád skvěle. A doufám, že vám teď zlepší náladu.

0: Life is too short, to jsme hráli na Hit Radio. A tohle, to je písnička, kterou určitě velmi důvěrně znáte. Single, kterým startovala hudební televizní stanice MTV a pravdou je, že taky končila jednu svou velkou éru. Video Killed the Radio Stars. Taky takhle budou znít příští minuty na Hit Radio.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
3: Jasně, už balím.
2: Mami, a co když bude pršet?
3: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
2: Jo, to bylo super.
3: Viď, mám dobaleno.
2: Hurá, jedem!
3: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. nejsemosel.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.
11: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
14: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
15: Asi bouchla hadice.
14: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
15: Co?
14: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
15: Chlapi, jedem do Hostru!

Na kávu nás pozvali All Saints, Black Coffee na Hit Radio. I takhle zní čtvrtek. My teď přitvrdíme, pořádně řízneme do kytar a vychutnáme si kapelu, která dodnes vyprodává haly po celém světě. V rámci svého evropského tour Česko v plánu nemají, ale pokud byste opravdu chtěli slyšet naživo, v červnu a červenci budete mít možnost hned několikrát. Příležitosti se nabídnou třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. A o komže je řeč? O Def Leppard. Tak pokud byste to chtěli spojit s výletem, šance určitě je. A nebo si je můžete poslechnout u nás na Hit Radio. Pohodlně tam, kde nás

0: Zpíval James Ingram, tohle byla hitovka I Don't Have The Heart. Velká romantiárna, k poslechu a tanci vám hraje Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje, třeba i s nabídkou české skupiny Mňága až Dorp, písnička pro tebe. Ta bude pro vás všechny. Taky Century nebo fantastická Enya. Tohle všechno vám do konce hoďky určitě stihneme zahrát. Hit Radio.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Louka 13 478 metrů čtverečních Albrechtice v Jizerských horách za 3 760 362. Louka na Benecku na Semilsku za 1 527 250. Louka v Jestřábí v Krkonoších za 913 500. Byt 1+1 v Ústí nad Labem za 1 590 000. A byt 2+1 v Chomutově za 2 499 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
2: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
3: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
3: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vstupujeme do další 60 minutovky nejlepších hitů minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Tohle znáte, Depešáci, taky ti nás provázeli čtvrtečním večerem. Čtvrteční večer má vždycky takovou zvláštní moc a člověk už ve vzduchu cítí ten pátek, ten konec pracovního týdne a zasloužený víkend, tedy v případě, že se vás to týká. Ať ano, či ne. V Hit Rádiu budete mít vždycky parťáka, který vám navíc ty večery servíruje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21 hodin hrajeme to nejlepší z minulosti. Pokračují Gorillaz.

0: Teď to byla pořádná party, postaral se o ní DJ Bobo. Somebody Dance With Me, věc, která nesmí chybět na žádné pořádné retro tancovačce. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Listujeme v něm dál, o slovo se už za pár minut přihlásí třeba George Harrison, Shakespeare Sisters, ale třeba i Richard Miller. Bude co poslouchat, tak užívejte večer.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firma na zážitky.cz.

0: Hold Up zpívala Rena Scott na Hit Rádiu právě teď. A hitovku I Do Anything For Love už za chvíli bude zpívat Meat Loaf. Jo, tohle je ona. Legendární věc. Nikdy se neoposlouchá. Tak třeba i tímhle budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Držte vlnu.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
6: CZ.
9: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
10: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.

0: Dost dobrý, good enough, se jmenovala písnička, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který se nachylil ke svému finále. Je tu 21. Pokračovat budeme zase zítra úderem 18. Zase vám budeme hrát 3 hodiny, jenom to nejlepší z 80. 90. a milénia. Mějte hezký čtvrteční večer s datem 21. května a už za chvilku taky s Martinem Garrixem, skupinou Mirai a nebo JP Cooperem.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

Hit Radio Kontakt. Tohle vám hrajeme nově.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz. Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Hit Radio.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz. Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz. Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.